Náš moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Zažij!

0: našich technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Semko.
2: Čekuj, Fresh Radio CZ.
3: Fresh

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.
1: Fresh Radio.
0: Fresh Radio. Fresh Radio.
1: Plné té nejčerstvější muziky.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

for me ví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Zažij

0: turistických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
0: Pěkné dobré ráno, je právě teď přesně 6.00. No a připraveny pro vás máme také aktuální informace o tom, jak dneska venku bude, tedy buďte v klidu. Dneska oproti včerejšku teploty v nejvyšších možných maximech 24 až 27 stupňů Celsia, po celý den jasná obloha. Večer by se přece jenom ale oblačnosti mohly tvořit, hlavně ve vyšších polohách, kde maximum dneska na teploměru do 22 stupňů.
1: Fresh zprávy. Tak jo, pojďme si to zrekapitulovat, co nás čeká. Rudnou ulici v Ostravě mají čekat v tomto roce ještě dvě významné opravy, které zkomplikují už tak dost problematickou dopravní situaci v našem městě. První velká oprava se bude týkat přímo samotné Rudné ulice v úseku od Svinova až po Zábřeh, konkrétně od přemostění dálnice D1 po Most Mládeže. Druhá z plánovaných prací se bude týkat samotného Mostu Mládeže, tedy přemostění Rudné ulice Plzeňskou ulicí v Ostravě Zábřehu. Vyhlášený domov Kamenec letos v květnu oslavil své 50. výročí. Domov Kamenec ve Slezské Ostravě se o klienty stará už půl století a za 50 let tu našlo svůj domov, vlastní domov kolem 3000 klientů. Orlovna v Ostravě Třebovicích znovu začíná sloužit veřejnosti. Skončila několika letá rekonstrukce a také možné prostory opět využívat pro sportování i další komunity místních skupin. V minulosti v ní například fungovalo ochotnické divadlo, tělocvična opět nabídne zázemí pro širokou škálu aktivit, jako je florbal, badminton, stolní tenis, volejbal, aerobik, pilates, cvičení dětí. No a my se ještě vrátíme i k Baníku. Napětím byl, ano, očekávaný odvetný barážový duel fotbalistů Táborska proti Baníku Ostrava. No, ani ne tak ze sportovního hlediska, protože ostravský tým doma vyhrál 3-0 a prakticky tak rozhodl o záchraně. Ale čekal se nájezd chacharu vyhlášených příznivců tohoto klubu a vlastně sportu vůbec, fotbalu. Nakonec vše, jak teďka uniklo na veřejnost, proběhlo naprosto v klidu. Jedinou drobnou kaňkou vadou na kráse bylo několik světlic, které fanoušci Baníku ve svém sektoru použili. Hlasatel ale upozornil do mikrofonu, napomenul je, chachaři jinak byli prý naprosto vzorní, atmosféra úplně skvělá.
0: Byli hodní, jo.
1: Byli hodní.
0: Popince.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: Petropoli, nehlásíte aktuálně žádné komplikace ani zdržení na cestách. Díky za to, jezděte opatrně i nadále. Pozor jenom na... Ne, tohle...
1: Ne, jo, tak to už neplatí, dobře.
0: No mám tady, nevím, proč mi tady opět vyskakuje dálnice D5, 122,5 km ve směru na Rozvadově, uzavřená silnice díky nehodě osobního auta nedaleko čerpací stanice Shell. Tak pokud ale teď třeba vy ostraváci jedete do Německa přes Rozvadov, takhle to myslete, tam to prostě nepůjde. Opatrně, další informace můžete hlásit 77337136.
1: No, my jsme rádi, že vysíláme takhle přes DA+, až třeba do daleké
0: do Rozvadova, Prahy a do Rozvadova. Zdravíme i tam. Dobré ráno, vy pražáci.
2: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ve sběrně na výstavní ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
5: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
6: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
5: Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
4: Vyhrávej skvělé ceny!
7: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
4: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Moni, ahoj.
1: Ahoj.
0: Úterý.
2: Nazdar.
0: 2. června. Víš co, pro mě je to vždycky jako pěkné datum, 2. červen, protože je to den před mýma narozkama.
2: Je to i den po tvém svátku.
0: Je to vlastně i den po mém svátku.
2: A vlastně pár dnů před tvým oficiálním svátkem.
0: Je to tak. A Moni, co je velmi důležité, a to je opravdu, teď sahám hluboko do své paměti, jo. Narozeniny o těch to není. Ty byly i škaredé, pěkné, pršelo, bylo hezky. Ale 2. červen, co opravdu sám do své paměti, co jako jsem dělal před nebo během svých narozenin,
2: tak mačky,
0: 2.
2: Co?
0: červen, bylo vždycky venku krásně.
2: Jo,
0: vždycky.
2: Opravdu.
0: Nevážně.
2: Ty onci, já jako nevím, ty s tou pamětí víš jak,
0: Nemáš
2: to nějak pomyšlované.
0: Tohle, pozor, tohle mám v hlavě jako 100% jasně daný.
2: Definitivně.
0: Definitivo, Monika. A musím teda říct, že ta predikce meteorologů na počasí vychází i na dnešek moc hezky.
2: Fajn.
0: Takže vlastně všechno jde tak, jak má.
2: Bezva.
0: A je to prostě super.
2: Tak jo, tak já ti teda děkuju, že jsi mi zařídil ideální den na moderovačku venku, protože
0: Není
2: já budu
0: zač.
2: Celý den venku
0: Není
2: a ono
0: zač.
2: By to bylo dost nepříjemné, kdyby je třeba pršelo.
0: Mám výborný nápad, Moni, ty už se na příští roky můžeš brát 2. června větší taxu,
2: aha,
0: protože jim můžeš říct, že počasí.
2: Zařídíš
0: vás.
2: Počasí.
0: Počasí je zařízený.
2: Okay.
0: Jo? Takže na bys na to myslela, že
2: to
0: takhle to klidně můžeme dělat spolu.
2: Okay.
0: A pak mi tu větší taxu, to procento mi z toho můžeš dát.
2: Já jsem pochopila, že to nebude zadarmo. Prosím tě, já bych oficiálně asi chtěla jako první udělat to, že se rozloučíme se včerejším dnem, protože včerejší pondělí teda to bylo pondělí. To, já jsem tak ráda, že ten den skončil. To se jako to si domíš představit. Tak je, to ale, bych oslavila v úvodu a jedeme dál.
0: Ale končil hezky, náhodou končil hezky.
2: Jako končil hezky,
0: sluníčko vysvětlo,
2: ale
0: teplo bylo nakonec, jako bylo to fajn. Takže jo, ale
2: byl to komplikovaný den.
0: Tak víš co, pošleme ho teďkom společně do háje, jo? Pondělku běž už úplně do háje.
2: Jo, takhle až. Aha,
0: proč ne?
2: Se bála, že se netrefím, jo, stejných slov. Tak.

0: Kdo se chce v létě bavit, tak si na to léto prostě musí něčím vydělat, že? Takže je doba
1: je
0: brigád,
1: tak?
0: I tadyhle Pernícký vzal brigádu, aby si dovidělo Pernícký, aby si dovidělal. A bude brigádničit, dneska bude jezdit trasou 46 autobusu, jo?
1: Ano.
0: A já nevím proč, je fakt, že jezdím MHD, ale přišel a houknul na mě a říká, nevíš, kudy to jede?
1: Prosím vás, zdravím své kolegy v dopravním podniku města Ostravy, dobré ráno. Kolegové, hlavně vy, protože víme, že autobusáci nás poslouchají, zejména hlavně autobusáci. Mám tady takový problém, jak už Monča říkala, dneska mě čeká brigádka, linka 46, jo. Monča neví.
0: Já nevím, jako... vím, že to jede směr Krásné Pole, jo, od Svinova třeba, ale jako netuším, jaké přesně zastávky to má.
1: No právě, a to já taky netuším, vůbec to netuším, chytl jsem to, dostal jsem to, říkám OK, je to pro mě výzva. Na druhou stranu, teď tady sedím, začínám někdy o půl druhé a říkám si, sakra, co budu dělat?
0: Tohle poslouchej, vědět bys to měl, mě naskakuje husí kůže při představě, že sedím
1: řidič neví,
0: v autobusu se šoférem a on nemá absolutní tušení, jestli tady na téhle křižovatce zahne vpravo nebo vlevo, jo?
1: No, já prostě pojedu asi podle smyslu, nebo já nevím,
0: jo, tak
1: podle
0: to
1: smyslu
0: fajn.
1: Zbavení, nebo já...
0: Takhle. Zavolejte, rovnou dneska zavolejte, že dojedete s nějakým zpožděním, protože...
1: Nebo jinak, pokud máte dneska v plánu jet linkou číslo 46, hlídejte si, kdo tam sedí. Jestli tam bude zmatený mladý frajer, který kouká, nevěříc, nebo třeba přijede linka číslo 46 na zastávku, kde vůbec nemá být, tak jsem to já.
0: Pochopíte.
1: Jsem to já. Jo, ale ne. Já k tomu přistupuju jako zodpovědně a chtěl bych...
0: Proto dneska řídíš a nevíš, jo?
1: Proto to řeším už teď ráno, jo?
0: Aha.
1: A potřebuju poradit, jestli je tady někdo, kdo zná přesnou trasu linky číslo 46.
0: Jo, jako když mi dáš pár chvil, já udělám několik kroků a jsem schopná ti to taky asi jako najít na internetu, ale přeci jenom
1: tak
0: člověk,
1: ty nejsi úplně ověřený zdroj.
0: No, nejsem. Navíc, jestli těžko říct, jestli ten jízdní řád je...
1: aktuální.
0: Jak to, no tak to se
1: tam
0: taky dá asi vyčíst, ale já tady, dívej, platí od 25. května, jo? Tak dívej, teoreticky mám, ne, to je 21.
1: No, vidíš.
0: Tak to mi ani 40 člověče 6 jako nenabízí.
1: No, vidíš.
0: Tak zjistím,
1: no.
0: Ale dej mi chvilku, jo? Zatím,
1: tak
0: zatím tady něco pustí.
1: Za chvilku tady se vrátíme zpátky k tématu, ale pokud je vy víte, tak dejte mi prosím vědět.
2: WhatsApp 77 337 136.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
5: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hurácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
6: Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: pánové, frešáci, vy jste vždycky na svém místě. Díky moc, velké díky.
1: No, Honzík se už taky naučil pracovat s internetem, dokonce mu tady kolegové poslali i odkazy na to, kde najde přesné trasy těch autobusů.
0: Ano.
1: My, já i Like, vyhřekla, jsem se taky dokázala zorientovat, takže i já mám trasu 46 a 76 před sebou, Honzi. Tak co bys rád věděl, řekni.
0: No, zajímá mě tedy,
1: odkud a kam to jede,
0: odkud
1: aspoň,
0: a kam,
1: jo?
0: 46 jsem trošku zmaten na Polanku, nebo na Krásné Pole to můžu zvládnout, i když pozor, přišel tady typ bacha, znám z minulosti pár řidičů, co jeli Krásné Pole opačně a divili se, proč mají označníky na druhé straně cesty, jo, takže může se stát i na té 46 menší problém, menší kolaps, ale větší strach mám možná z té 76, protože Klimkovice, tam jsem byl.
1: Ona ti už radí, rozumíš, to budeš mít ucho celou tu dobu, to bude tvůj dispečer. Záhni vlevo. Rovně, zastav.
0: Tam jsem byl naposledy fakt dávno, takže Klimkovice nevím, no. Tak,
1: a rovnou tam zůstaň, to jsou lázně, to ti udělá dobře potom. Nebo víš co, rovnou tam vyvoz, tam vlastně vezeš ty lidi,
0: jo,
1: takže
0: ano.
1: To bude ideální, no, pro ně.
0: No,
1: tam,
0: tak
1: tam se zrábili tu, jo, po
0: nicméně,
1: cestě.
0: Moni, musím ale říct, že i ty si mě trošku uklidnila, protože říkáš, no, 76, ježišmarja, to bych dala i já, to zvládne, Žonzi, to je v pohodě.
1: Tak jasně to je. Mosty Svinov, Nádraží, Náměstí, dobře, potom Jelínková, Janová, Horní Polanka, Hraničky, Polanka a pak už se v Klimkovicích, jo, zastávky, Centrum, škola, v Důlkách, Hýlov, sanatorium. No, easy peasy, ne?
0: Zní to jednoduše, no, ale,
1: zní co, ale
0: provedení bude provedení bude asi těžší. No tak snad neuvíznu někde ve Škarpě, no, nebo něco, zvládnu to určitě. Počkej, ticho. Honzo.
1: Ty prosím tě přestaň, protože to. Já fakt jako z toho mám prazvláštní pocit, jo, aby se tady řidič autobusu uklidňoval ráno před směnou.
0: Já to dám.
1: Rovnou,
0: Moni,
1: že mi to
0: dám.
1: Jako není příjemné.
0: Já to dám,
1: jo,
0: a zítra to spolu oslavíme, neboj.
1: Jo, zase budeme slavit, budeme slavit tvé nárosky.
0: Bude to double oslava.
1: Je fakt, že budeme slavit za každý okolnosti.
0: Ano,
1: jo?
0: Za každý okolnosti slavíme. Prostě důležité, abych vůbec dojel. Díky moc, jo, díky. Díky za podporu. Teď už Shakira, pěkné ráno přejeme, ahoj.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Plavání se hodí co? Nebo jakoby, co je blízko k plavání? K vodě.
1: Opalování.
0: No to taky a? Taky k vodě je blízko co? Voda, plavání, pláž,
1: hele, já tvůj myšlenkový písek, pochod dneska normálně jako nechám.
0: Písek.
1: Tak k písku se hodí, já nevím, třeba sporty. Beach volleyball třeba.
0: Tak, ano, tak.
1: Jako o to ti šlo?
0: Já jsem ti nadhodil oslý můstek, ty to nechápeš?
1: Proč mě to nebyl oslý můstek? Tohle byla...
0: To byl můstek.
1: To byl tunel Blanka.
0: Prosím tebe. No.
1: Nebo nějaký most na naší věčně rozbourané Rudné ulici.
0: Podívejte,
1: no.
0: My jsme chtěli navázat na tu velkou událost, která se odehrála tady v Ostravě. A tedy 9. ročník Ostrava, JNT Banka Ostrava Beach Pro
1: Dobrý,
0: Open.
1: Prosím tě, nepouštěj se do žádných velkých akcí. Tobě jde o co?
0: Mně jde o to, že tam bylo spoustu pěkných holek v plavkách.
1: Jo.
0: Že Ondřej Perušeč prostě byť ukončil kariéru, tak je neuvěřitelný a odnesl stříbro. Neskutečný.
1: Jo? Jo, jako odnesl stříbro.
0: No já vím.
1: Jo, on už to nebude dělat, když mu to tak jde.
0: No on ukončil kariéru už jakoby loni, to znamená, že on už ani letos to neměl dělat. A stejně mu to vyšlo.
1: A řekni mi, co ho přemluvilo?
0: No já nevím, podle mě v tom může být třeba nějaká dívka.
1: Jestli to nebudou ty plavky, jo. Nebe ze srandy, my si z toho teď pak jako děláme srandu, ale my jsme takhle vysílali s Honzou i v pátek při živém přenosu právě z beach volejbalového turnaje, kde jsme říkali, jo, ty holky v těch plavkách a vůbec jsme si neuvědomili, když jsme to takhle pouštěli jako ven, že nejsme jediní pitomci, kteří
0: na to
1: beach volejbal přišli, aby prostě ukořistili nějaký takový hezký záběr.
0: Prosím takže... vás, ale moment, abych to uvedl na pravou míru, to, že jsem koukal já v pohodě, já jsem chlap, takže u mě by se to tolerovalo, že koukám na holky v plavkách.
1: Jasně.
0: Ale kdybyste viděli Moniku Rudovou,
1: jak ty... postavama, které měla možná před 30 lety. Ne, jako o to nejde, dívejte se, jako všichni se podíváme, ty holky jsou nádherné, mají prostě krásná, pevná těla, chlapi jsou taky zajímaví, ale ty ženské jsou prostě zajímavější.
0: Ano.
1: Nicméně o tom to není, že to je sport, a tak určitě. A všichni tam přišli nebo měli přijít hlavně proto, aby uctívali ten sport a koukali na ty sportovní výkony. Takže
0: ano.
1: Organizátoři opakovaně varovali a připomínali, co se týká těch pravidel a etikety, jo, pro to fotografování, že vůbec jako ideálně by ti lidé vůbec neměli fotit. Jo. Od toho jsou profesionální fotografové, kteří vědí, jak ten snímek uchopit. Stejně i když to pořád opakovali, tak stejně někteří lidé zlomyslně pořizovali fotografie a potom to vidíš na těch sociálních sítích, že?
0: Jo, styďte se. Tohle je ostuda. Jo. Tohle je ostuda, to se nedělá. Tak
1: my jsme se třeba jenom dívali.
0: My jsme
1: si to nevyfotili, on jenom koukal.
0: Ale Monika mi to zakázala, takže my jsme se jenom dívali, jo? My jsme se jenom dívali a tak to mělo být.
1: A ruce měl nahoře.
0: Nicméně chce... Zaplať pámu. Chceme jenom říct, že 9. ročník se povedl, byl skvělý a my už teď se těšíme na ten 10. jubilejní, protože už teď víme, že to bude velké. Tedy za rok v roce 2027.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Jukebox Fresh Radio.
1: No je právě tolik, kolik je, a tím pádem není o čem, je tady Jukebox. Dobré ráno, hezké úterý, ahoj,
2: ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Tak počkej, já tady musím udělat jednu velmi důležitou věc, a to je nepřehlédnout hlasovou zprávu od našeho dvorního jukeboxáře Dana.
3: Dobré ráno, Frešáci.
2: Ahoj.
3: Tak jsem uvažoval na dnešním jukeboxem. Co kdybyste mi tam dneska pustili Ludyho a Shona Paula? Písnička Darling, díky. Aha. Tak zatím čaute.
2: Čau, Dane, ty, o co je? My se tady s Pernickým shodujeme, že ty máš úplně jiný hlas, jako bez takového nadšení, bez energie, jako
1: mám vždycky mýval. Mám najít hlasovku z minulého týdne třeba, poslouchej.
2: Abychom to porovnali, jo, schválně.
1: Jo, porovnávání, jo, hele.
3: Dobré ráno, Prošací. Tak k dnešnímu jukeboxu jsem přemýšlel, co byste tam mohli pustit, a napadlo mě, jestli byste mi tam nepustili Cabin Crew.
1: To je prostě rozdíl.
3: Dobré ráno, Prošací.
1: To je prostě rozdíl. A včera?
3: Zdravím, Prošací.
2: To už byla ale depo včera.
1: No, právě. Dane, co se děje? Prosím tě, potřebujeme nutně vědět, co se s tebou děje.
2: A jak ti můžeme pomoct, jestli svedeme?
1: Jo, prosím tě, dej nám vědět. Pochopitelně Audio a Shona Paula Darlin zahrajeme, protože to je výborný track na ráno. Já si myslím, že probere ne jednoho člověka, který ještě má jedno oko zalepené. Takže myslím si, že se to bude hodit. Posíláme a hlavně prosím vás všichni, pokud to jde, tak s úsměvem. Vidíte krásně na tom světě, no ne?
2: No jo,
1: tak tady to je. Lauri, Sean Paul a Darlin, to je něco, co vás prostě musí postavit na nohy. Hezké ráno! Jukebox Fresh Radio.

0: To jsou takzvané Honzi mimikry v živém vysílání, protože Marquez, Vayamos Compañeros, se jeví jako nějaká, dejme tomu, španělská třeba, nebo já mexická, vím. Nebo já nevím,
1: mimochodem,
0: kapela.
1: Mimochodem, Moni, byla si to ty, co mi zkazila celý život díky této informaci.
0: Já jsem ti řekla, že jsou kluci z Německa.
1: Byla si to myslím, ty, že jsou z Německa, dva roky zpátky, to byla ty, která se mi to prozradila a mě si tím ukradla všechny hračky, které jsem měl.
0: Všechny iluze, jo.
1: Všechny.
0: Tak to mě mrzí, ale no. Tak vylízal se z toho hezky, no, vypadáš dobře.
1: Vylízal jsem se z toho docela v pohodě, ale jsem na ně naštvaný, já jsem jim to Španělsko věřil a teď jim nevěřím ani nos mezi očima.
0: Ne, jsou to Němci, no.
1: Nevěřím jim to, nevěřím jim nic. Tak ať mě daj pokoj, vypni je už. Počkej, já je vypnu.
0: Počkej, dej jim ještě 5 vteřin.
1: Ne, já je vypnu.
2: Počasí.
1: Ale vy rozhodně nevypínejte Fresh Radio, protože my pro vás máme výborné zprávy, minimálně co se počasí týče. V Ostravě je dneska jasná obloha, možná sem tam nějaký mráček postupem potom večerní hodině, přece jenom by oblačnost mohla přibývat, ale bez deště. Maximální teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách dneska té oblačnosti bude od odpoledne trošku více a tam už je i možnost ve večerních hodinách v Beskydech počítat třeba s dešťovými srážkami. Teploty ale v maximech do 22.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
0: Rudnou ulicí v Ostravě mají čekat v tomto roce ještě 2 významné opravy, které zkomplikují už tak dost problematickou dopravní situaci v našem městě. První velká oprava se bude týkat přímo samotné Rudné ulice v úseku od Svinova až po Zábřeh. Konkrétně od přemostění dálnice D1 po Most Mládeže. Druhá z plánovaných prací se bude týkat samotného Mostu Mládeže, tedy přemostění Rudné ulice Plzeňskou ulicí v Ostravě Zábřehu. Rodáci z Rušova se zajímají o jeho budoucí podobu. Jde o rodiště Vlastimila Brodského nebo Marie Rotrové a část Slezské Ostravy. Přestože už tu většina rodáků nebydlí, tak se pravidelně scházejí a na tom letošním setkání se jich sjelo 150 a pozvání tedy přijala i právě Marie Rotrova. Aktuálně se v Rušově stále rozšiřuje logistický park, který vytváří nová pracovní místa. Obvod taky podpořil rekonstrukci bytových domů na Rígrově ulici a sám zrekonstruoval bývalou radnici. Dnes se tu nacházejí sociální služby, kavárna s bistrem anebo ateliér. No a finále fotbalového McDonald's Cupu v Ostravě v polovině. Už v pondělí teda bylo jasné, že finále 27. ročníku tohoto kapu v Ostravě nepřinese domácím školám z Moravskoslezského kraje ani jednu medaili. Základní škola Jana Šoupala v obou kategoriích, ani základní škola Ludgeřovice, ani základní škola Dělnická z Karviné nezabudovaly a dneska se budou prát o umístění, ale mimo elitní čtyřku. Škoda.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: 7:07, pěkné ráno, přejeme na cesty kdekoliv, kde právě teď jste. Aktuálně nehlásíte žádné komplikace, ani žádné servery, nic tomu nenaznačují, jezdí se plynule. Pozor si možná dávejte na Českobratrské ulici, kde se to může štosovat směrem od Novinářské dále na centrum, ale jinak v metropoli klid, díky za to, jezděte opatrně a další informace klidně můžete podávat na naše telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
2: Doprava?
3: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. And the only prescription
6: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
6: Kontaktujte pulari.cz.
2: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
2: Vyhrávej skvělé ceny!
10: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Perl.

0: Ty říkám, co tady lupa, a to ty luskáš, jo? Dobré
1: ráno. Klouby.
0: Dobré ráno, tohle je The Weeknd Sacrifice, právě teď v éteru Fresh Radia. My jsme konečně dostali obeznámení od našeho dvorního juboxáře Dana.
1: Moment.
0: Víme, co se děje.
1: Tady je psychologické okénko, my jsme se do...
0: Počkej,
1: žadovali.
0: Psychologické okénko.
1: No jako říkám to správně, že jsme se dožadovali, že jo? My jsme se dožadovali vysvětlení, co je s Danem, takový veselý kluk, čipera. Ano. Vždycky on byl ten, který nás tady po ránu držel nad vodou.
0: Ano.
1: A najednou pocitujeme z hlasu, že není něco úplně ideální, tak jsme se ptali, co se stalo, umřel mu křeček, nebo nikdy nevíš, co v tom životě může přijít, nebo se miloval v noci jenom 3x místo 6x.
0: Nebo se
1: nikdy
0: nemiloval
1: nevíš.
0: Už 3x za sebou se nemiloval třeba.
1: Třeba, nevíme, jaké
0: Dané,
1: můžete mít trable.
0: Dané, tak prosím, co se děje?
2: No, jako by se neděje nic, ale jak jsem včera říkal, tak mám nemocného plechového miláčka a jsem z toho takový smutný, ale včera jsem si v práci objednal jakoby potřebné díly k tomu, abych mu ulevil, tak snad se na to dneska dostanu v práci a opravím ho, no, tak uvidíme. Takže tak, zatím čaute.
1: Ahoj, děkujem ti, že jsi byl upřímný, jenže to je přesně ono. Já to třeba nedokážu pochopit tak, jak to chápeš ty, ale přece vy máte ke svým vozům strašně blízko. Pro vás je mnohdy auto víc než žena. Protože co?
0: Máš pravdu.
1: Auto přece nikdy nepůjčíte kamarádovi.
0: Ne, auto,
1: u žen
0: žena...
1: se to občas stává, jsem teda zaznamenala, protože ve svém okolí,
0: z jakého ty pocházíš kraje, ale já nepůjčuju ani ženu.
1: Ale prosím, ale Honziku.
0: No, nepůjčuju.
1: Jsme si lakomí, nebo co? Nebo je to mýdlo, to se přece nevymydlí, co? Neříkal jsi to nedávno ještě? Ne? Ne?
0: To ne.
1: Ne.
0: Dané, my ti na podporu posíláme sílu, lásku a modlíme se za to, aby si to auto teda opravil.
1: My chceme zpátky starého Dana, tak
0: jo, toho,
1: tak si
0: toho natěšeného, nazdar frešáci, dneska zahrejte a teď si takový, no prostě, ať to dobře dopadne, ať to dobře dopadne.
1: A snaž se, ať už je to zítra, kdo tady má s tím depresivním prnickým potom vydržet,
0: jo.
1: Když to nespravíš.
0: No tak promiň, jako teda.
1: To, to se máš za co mluvat.
0: DJ Antoán právě teď jako novinka na Fresh Radio, tady
1: Fresh
0: Track Aleše Bruny. Tady to máte. Hrajeme to jako první.
1: Je to žhavé, je to nové.

0: Tak jo, 7:19, bon appetit s Fresh Radiem. Úterý pohodový den, o dost lepší než včerejšek, i když zase
1: minimálně je venku hezky a víme, že řešíme tady problém s Danem, tedy náš dvorní raní juboxář, jo?
2: Jo, Honzo, máš pravdu, že na auto se určitě nepůjčujou. A já to mám tak, že prostě náš supík je prostě člen rodiny, no. A když něco potřebuje, tak vždycky dostane to nejlepší, jako všichni v rodině. Takže tak nějak to máme u nás, nebo tak jak to mám aspoň já teda, jakoby vztah k našemu autu, no. Takže tak, ale já věřím, že to bude dobrý. Tak jo, zatím.
1: To víš, že jo.
0: To je hezké nastavení.
1: Bude to dobrý, bude to výborný a my tě k tomu posíláme další muziku, tak už jenom to by tě mělo držet nad vodou prostě.
0: Jo,
1: my
0: tady
1: jsme.
0: Ta muzika bude po nuceném reklamním výseku.
1: Jo, protože víte, co nás někdo zaplatit musí, my tady nesedíme zadarmo.
0: A hlavně jsou to takové jako minuty i pro vás, abyste zmobilizovali síly, našli mobilní telefony. No tak
1: no, můžou.
0: Můžou, no, tak teoreticky
1: musí
0: si odskočit určitě. Jo. A aby jste očekávali soutěž Kvíz naopak, ve které hrajeme tento týden o lístky do Bodivadla na představení premiérové Tik-Tik.
1: Tedy mimochodem je do nového souboru divadelního, který v Ostravě nebude mít obdoby, věřte tomu. A připravujeme francouzskou komedii Tik-Tik, která je mimochodem ve spolupráci se Slezskou diakonií a výtěžek ze vstupného půjde na dobrou věc. Tak pokud vás to zajímá, my vám o tom za chviličku řekneme více. A jak už Monča naznačila, i dneska v kvízu naopak budeme hrát tedy o páteční finále, kde můžete získat 4 vstupenky na premiéru.
0: Takže do divadla půjdete po dlouhé době.
1: Je to tak? Tak za chvilku pokračujeme. Pěkné ráno přeje Monika Rudová
0: a Honza Prnický.
1: Díky.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
10: Víkend na chatě, stylově.
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Fresh Radio.
13: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
12: day, every day.

0: je pecka. Ty jste Beautiful Places, Fresh Radio a taky Bon Appetit.
1: Já vždycky poznám, že Monika po rádiu někam spěchá, protože tady už hodinu před odchodem skoro sedí s baťuškem a ve vestě.
0: To kecáš, no, ale podle čeho jsi to poznal dneska? Schválně, batušek nemám, všechno mám zapojené, veškerou elektroniku.
1: Přijde, že už je taková jako jednou půlkou zadku už jako stojíš skoro.
0: Já jsem si dovolila teda pohodlně sednout, jo, tak sorry, jestli tě to nějak...
1: A no, jestli chceš, to nepohoršuje,
0: tak se taky pohodlně sedni.
1: Já sedím pohodlně, no, mě to se sedí výborně.
0: No tak no, fajn.
1: Neměli bychom říkat, že sedíme, protože pak nám někdo zavolá a řekne, no správný moderátor nesedí.
0: Ne, správný moderátor fakt nesedí, ono by se mělo stát, protože je to lepší na bránici a celkově pro vykonávání té práce. Já to taky dlouhodobě provozovala, ale zase teďka mám příkaz od své paní doktorky
1: sedět
0: na kardiologii, která řešila... Prostě řešila, no, nějaký problém. Aha. S nožičkou a žíly a tak. A říkala, že pro mě je lepší, když si jako sednu k tomu.
1: No jasně, a moje doktorka taky říkala, ať raději sedím.
0: Protože mě tobě to neříkala žádná doktorka. Ty jsi to diagnostikoval sám.
1: Mně se lépe moderuje, když sedím. No a co?
0: A jaká to byla paní doktorka? Byla to obvodní Renata. Doktorka nebo oční?
1: Paní doktorka Renata. Zdravím.
0: Jo, aby to nebyla někdo, třeba alergoložka.
1: To je moje obvodní. Moje obvodní je paní doktorka, jo, Renata. Obvodní, ona, je, okay. Ona je výborná. Já vždycky za ní přijdu a říká, pane Pernický, vy jste mladý, co zase chcete?
0: Přesně, ty jsi mladý, 24letý jinoch.
1: No a já jí říkám, paní doktorko, a mě to trápí. A on, a co vás, co zase chcete?
0: Víš to, ale u obvodní chápu, že by ti to mohla přikázat, ale ty jsi schopný mi říct, že ti to naordinovala oční. No, ať sedíš.
1: Naposledy jsem přišel ke svojí doktorce, k paní Břečkové a říká mi, pane Pernický, nemocenská, a říkám, ne, já jdu jenom pro papíry.
0: Ale no, neříkejte.
1: Jen aby. Takže oni mě už znají. No tak doktořina obecně, to je velké téma. Ty navíc dneska moderuješ, kde a co a proč a jak, si řekneme za chviličku, tak pokud vás to zajímá, kde byste dneska Monču mohli vidět, tak zůstaňte s námi, dobré ráno.

0: ťuká na harmoniku, nebo na co? Jo, asi jo, že?
1: Zní to tak.
0: Si myslím, že to bude taková ta malinká, do pusinky jenom.
1: A jakou jídou myslíš? Jako tu tak velkou helikonku třeba, jo?
0: Od Honzy Kuchaře třeba,
1: ne, já si
0: no.
1: taky myslím, že to bude ta foukací.
0: To bude ta maličká foukačka, no. Každopádně mu to stalo... ne Kelvinovi, já myslel, že otáčí jenom knoflíky na DJ pultu a dívej ho, fouká do harmoniky.
1: Ale koukneme na klip.
0: Mile překvapil.

0: Do čeho fouká, jestli vůbec Kelvin fouká.
1: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.
2: Dámy a pánové, frešáci a milí přísedící u rozhlasového vysílání. Monika Dudová před malou chvilkou naznačila, že dnes jí čeká velké moderování. A to tedy moderování ke dni zdraví. Překvapuje mě, že moderuješ zrovna ty.
0: Co, prosím?
2: Ne, promiň, dělám si stranu.
0: Jak to myslíš?
2: Větší joke by byl, kdybych to moderoval já třeba.
0: No, určitě. A co ti jde? Ty chceš vědět, co všechno, proč a jak?
2: No, mě zajímá...
0: Mě to hrozně rozhazuje z kontextu.
2: Mě zajímá, jak to tedy jako je, co tam je.
0: Co tam je? Prosím tě, den zdraví probíhá v Ostravě Porubě dneska do 17. hoďky na Alšově náměstí. Bude se tam představovat asi 30 organizací, které vám pomůžou se zdravím. To znamená, jo, tadyhle Honza může přijít a může se poradit s nějakým dietologem. Sorry, to bylo první, co mě napadlo. Já bych mohla přijít a mohla bych se poradit. Třeba taky bych mohla klidně pořešit cukr, jo, jako velkou roli hraje v mém životě. Vidíš, tam krásně, tam máš i interaktivní záležitosti, že oni ti vyskládají, nebo loni to tak bylo, vyskládali ti třeba potraviny a ukázali ti jasně na demonstraci kostek cukru, kolik ta potravina toho cukru má.
2: Jo.
0: Typneš si, nebo řekl by si, že nejvíce cukru je v kefíru? Ochuceném kefíru.
2: No, ještě, že ho nepiju, ale vím, kdo tady pije kefír v rádiu, Aleš Bruna.
0: A má čistý? Jako přírodní nebo má ochucený, protože ty sladké kefíry, to je prostě peklo. Jo, a stejně tak obcházíš a zjišťuješ právě, jaký máš krevní tlak.
2: Jasně.
0: Můžeš si určitě poradit i s někým, kdo na tebe koukne, jako celkově poradí ti ohledně péče, o vlasy, toho pitného režimu. Jo, na koho si vzpomeneš, to tam je.
2: Pitný režim mám.
0: Zdravotní pojišťovna se tam bude prezentovat.
2: Vlasy ještě taky nějaké mám.
0: Studenti z lékařské se tam budou prezentovat,
2: medici,
0: ukázovat,
2: jo,
0: co se učí,
2: pozor, aby si nějakého medika tam...
0: Teď na co ty pořád myslíš?
2: Ne,
0: to je jako vážná věc?
2: A teď já vím, že to je vážná věc.
0: A jak
2: já to...
0: jako nějakého medika neoklamala? Jako čím věkem? To... Nebo čím?
2: Já to nezlehčuju, Moni.
0: Vypadáš jako, že jo?
2: Prosím tě, kdo tě poptal na tohle moderování?
0: Chceš přímo jméno?
2: Do fakultní nemocnice, nebo kdo to
0: ne, je? Ne, tohle dělá obvod Ostrava Poruba.
2: Je tak, aha. Ty máš nějakou permanentku někde?
0: Jako proč? Myslíš si, že tím, že teď řeším nějaké zdravotní peripetie, lítám po doktorech, tak mám jako VIP přístup k tomu akcemi?
2: Ne, sedíš v čekárně, Dudová, prosím, podívejte, než půjdem do ordinace, víte, já jsem moderátorka, kdybyste chtěli, tak já vám to odmoderuju.
0: Tak takhle to nefunguje.
2: Ne, jo?
0: Ne, i když včera jsem byla na prohlídce v Ostravě Vítkovicích na očním a je fakt, že potom to sklouzlo k tomu, že jsme se jako bavili o té práci a o tom rádiu. Mm-hmm. Je tam paní, která chce být tvojí novou kolegyní, tak až mě naštveš, tak jenom zavolám.
2: Nikoho ze zdravotnictví

0: Živnostníci, podnikatelé a manažeři.
1: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: To je, jak kdybych ten text vymýšlel já.
1: Mně se na tobě líbí, že ty se vždycky umíš pochválit, čoveče. Protože jako mě to zní docela dobře, víš?
0: Je to, zní to fajn, je to nový Jagel, no a jde mu to, je to fajn. 7.48, nejvyšší čas dát si kvíz naopak.
2: Volej do studia 77 337 136.
0: Tento týden soutěžíme o kulturní zážitek, zveme vás totiž na premiéru premiér divadelního představení Tik Tik v novém divadle Bod divadlo, které mimochodem je partnerem Fresh Radio. Bude to super, bude to velké, 17. září se máte na co těšit. My vám teďkom exkluzivně můžeme dát 4 lístky na premiéru, která se právě na toto datum chystá. Je to jednoduché, stačí, když teď vezmete telefon a zavoláte.
1: Zase rozdáváš, ale... Už zase si říkal, že dáš, ty nedáš,
0: ne,
1: ty dáš až pátek.
0: Ne, do pátečního finále,
1: no,
0: jasně. No, tak
1: to nevypadá, že zase dáš?
0: Ne, dneska už nedám.
1: No, dneska se to hlídá, včera jsem dostal.
0: Včera jsem dostal hodně jsem dostal na zadek, díky tomu, no. tak to někdy je prostě. Takže kvíz naopak startuje právě teď, my jsme připraveni, linka odblokována, volejte, pokud tedy chcete zažít i vy třeba možná kulturní zážitek. Dobré ráno,
1: každé
0: kdo
1: ráno
0: je
1: mám pocit,
0: na telefonu? Halo.
3: Tady Vivi.
1: Ahoj Vivi. Jsi připravená, budeme se tě ptát na otázky a tvým úkolem, prosím tě, je odpovídat špatně. Rozumíš principu?
3: Aha.
1: OK,
3: jo.
1: Tak jo.
0: Výborně, Vivi, tak my jsme připraveni taky. Jdeme na to, 10 otázek, 3, 2, 1, jdeme na to.
2: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Tak Vivi, doplň druhého Bob a...
3: Rozetku Pepa.
1: Doplň druhého Spable a... Spable a...
3: Milek a Bochomurka.
1: Může být.
0: Výborně, výborně. Komu říkáme, že je Casanova?
3: Někomu, kdo je hezký.
1: Může být asi. Co? Uznáš to?
0: Jo, jasně, uznávám, jasně. Jdeme.
1: Jaký je chemický vzorec vody?
3: 6-7.
0: Mm-hmm. 6-7, dobře, no. Děti podle pověry nosí čáp nebo orel?
3: Orel.
1: Prosím tě, kolik je? -2, -2.
0: Tě slyším dvakrát, Mori, mě to děsí.
1: 6 -2 -2, kolik to je? Špatně.
3: -67.
1: Výborně.
0: 6-7. K čemu slouží kladivo?
3: Na rozbíjení stromu.
0: Mm-hmm. Výborně.
1: Jaké I napíšeš ve slově myš?
3: Dvojité,
1: super.
0: Dvojité může být. Právě teď probíhá jaký měsíc, Vivi? V jakém měsíci jsme?
3: Prosinec.
1: A doplň nám hlášku. Maminka mi ještě před koupáním sundává co?
3: Vlasy.
1: Mhm, vlasy, no. Může být. No, vy máš to doma, čověče. Postupuj tu pátku.
0: Gratulujeme.
1: Šikovná se to zabojovala.
0: Tak mimochodem, Vivi, jenom to je velmi důležitá otázka. V případě, že by si v pátek vyhrála, můžeme vědět, kolik ti je let?
3: 9.
0: No, tak lístky, to nevadí. Lístky vyhraješ pro maminku, pro tatínka, pro strejdu, pro tetu třeba, že?
1: Třeba.
0: No a je to. Byla jsi šikovná, byla jsi statečná, velké díky, třeba v pátek, ahoj Vivi!
1: Pa.
0: Ahoj, ta byla roztomilá, Vivi.
1: Ta byla, že? Taky bys takovou chtěla,
0: malinká,
1: až se ti narodí dcera.
0: Vivi, no chtěl by. No, tak.
1: Tak si nech zajít, chuj, potřebuješ maminku totiž.
2: Kvíz naopak.

0: jsme na ní, Bon Appetit, tohle je nový Robin Schulz a taky 1:08, dobré ráno, připraveny pro vás máme také další informace o tom, jak to vypadá na silnicích, ale ještě předtím zkontrolujeme taky dnešní počasí, jak bude, co bude a tak dále, no, pojďme.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
2: Počasí.
0: Tedy v Ostravě dnes bude jasno, později odpoledne by přece jenom mohla přibývat oblačnost, ale pršet by nemělo. Maximální teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách dneska o něco málo chladněji, v maximech 22 stupňů. Polojasno, později odpoledne oblačno, na večere možnost i dešťových srážek. Tak s tím počítejte.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Návštěvníci Slezsko-Ostravského břehu Ostravice se konečně dočkají. Přímo pod mostem Miloše Sýkory vznikne nové kontejnerové bistro. Zákazníkům nabídne občerstvení, ale také menší kulturní akce. Provozovatel by chtěl otevřít ještě během června co nejdříve. Jinak nové bistro pod Sýkorákem nabídne návštěvníkům taky pohodlné designové posezení ve stínu. U dvou nových parkovacích automatů na centrálním parkovišti v Havířově vznikají fronty řidičů, kteří chtějí lístek k bezplatnému nebo placenému stání. Plocha, která patří společnosti provozující obchodní centrum, je totiž od pondělka nově spoplatněná, tak až tam pojedete, myslete na to. Vrátíme se ještě k Baníku. Napětím byl očekávaný odvetný barážový duel fotbalistů Táborska proti Baníku Ostrava. Ani ne tak z toho sportovního hlediska, protože ostravský tým doma vyhrál 3-0, ale prakticky tak rozhodl o své záchraně, ale čekal se nájezd Kacharu, vyhlášených příznivců tohoto našeho ostravského klubu. Nakonec všechno proběhlo v klidu. Jedinou drobnou kaňkou bylo několik světlic, které faroušci Baníku ve svém sektoru použili. Hlasatel zápasu je do mikrofonu opomenul, chachaři byli jinak naprosto vzorní a atmosféra byla úžasná.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Pěkné, dobré ráno. 8:03, kontrolujeme stav na silnicích v metropoli. Víme, že aktuálně problém by mohl být v Ostravě na Českobratrské ulici směrem dále do centra. Lehké zdržení na křižovatce, nic zásadního. Pozor si dávejte, ale když vyjedeme z metropole na Bohumínskou ulici v Rechvaldu, kde se srazily dvě osobní auta, no a hlásíte nám problém dvou osobních aut taky v ulici Záhoní ve Frenštátu pod Radhoštěm. Tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh a rozlitá látka na vozovce. Průjezd tedy se zvýšenou opatrností. Pokud to je možné, tak celou tu ulici Záhoní objeďte jiným směrem. Další informace nám můžete posílat, volat, psát na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 777-337-136. Zdržuju tě nebo co? Jako? No, dobré ráno, pokračujeme.
1: Doprava.
2: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Stegosaura!
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Co se mu stalo?
8: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
9: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte polary.cz.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
12: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Pěkné, dobré ráno po 8 hodině. Mimochodem, zítra, vím, kdo má zítra svátek, jo? Ono se to tak jako hodí, že člověk, který má zítra narozeniny, by si mohl pamatovat, kdo má zítra svátek.
1: To jo, tak dneska má Jarmil, tak kdo má zítra?
0: Zítra má svátek, tedy Tamara.
1: Ty máš na Tamaru?
0: Tamara. A mimochodem, já jednu Tamaru znám, protože Tamara není úplně jako tradiční jméno, bych řekl. A musím teda říct, že Tamary podle mě budou pěkné holky.
1: Tamary jsou pěkné holky. Já teda znám taky jednu jedinou Tamaru, je z Ostravy Poruby, nebo alespoň tam jsem za ní jela, když se vdávala. A je to sympatianda. Schválně jako typu, jestli je to zrská brunetka, blondýnka, co
0: Tamara,
1: myslíš?
0: Tamara, tvoje Tamara bude podle mě blondýnka.
1: Je to blondýnka, jestli je štíhlá, vysoká, nebo naopak taková jako ženská a menší.
0: Tamara, tvoje Tamara bude trošku krev a mlíčko.
1: Ne, moje Tamara je vysoká, štíhlá.
0: Aha. A má tvoje Tamara prsa?
1: Moje Tamara má takové jako ideální. Mm-hmm.
0: A má tvoje Tamara stále ještě muže?
1: Naposledy, když jsem s ním mluvila, tak,
0: měla.
1: Proč? Chceš, aby moje Tamara byla tvoje Tamara?
0: No už, napadlo mě to.

0: Bon appetit. Dobré ráno, Monika, také Honza, neboli Pernický, tady ve studiu Fresh Radio. Zdravíme, vysíláme pro vás z Plynární ulice, z klubu Fabrik.
1: Ano, dobré ráno vám přejeme. Mimochodem, my když jsme před chviličkou řešili ty dny, které teď jako nastávají a budou, jo, zítra moje narozeniny, Tamara, Jarmil.
0: Ale...
1: No tak pozor, pozor, dnes ještě byste taky mohli oslavit něco.
0: No, protože, hele...
1: Týká se to jídla, pozor. Jo. Týká se to jídla.
0: Mhm. Jo, já nevím, jestli to náhodou si zase nepřeživuješ půdu.
1: Ne,
0: vážně. My vysíláme kolik? 3 hodiny necelé a ty už si několikrát zmínil to, že máš zítra narozeniny. Včera jsi to taky připomínal,
1: tak já to chci,
0: nezapomenem.
1: Ať je to véteru, ať se to ví, ať se to ví. Okay. Jo,
0: chceš řešit jídlo, tak řešme. Co dneska oslavíme?
1: 2. červen, den grilovaných kuřat.
0: Fajn, perfektní.
1: Kdy jsi měla naposledy kuře?
0: Dlouho jsem neměla. Právě proto by si zítra na oslavu na počest svého velkého dne
1: místo dortu
0: tady mohl místo dortu přinést grilované věci.
1: Počkej, a není to naopak, že když má někdo narozeniny, tak on dostává? On...
0: Hole, on dostává dárek,
1: hole?
0: Ten ti klidně, ten ti, hole, no.
1: Vole,
0: ne, on ti klidně, ten dotyčný dostane, nebo donese ti dárek, ale ty bys si měl připravovat občerstvení pro nás.
1: Jo,
0: no,
1: takže já mám nachystat občerstvení na zítra?
0: Tak víš, kolik lidí tady před tebou oslavovalo a všichni donesli?
1: Počkej, já myslel, že ty na mě tady budeš zítra čekat s otevřenou náručí se švédskými stoly a nebude to tak nakonec, ne? Aha, tak dobře, tak já vlastně nevím, jestli zítra můžu nakonec.
0: Že nedojdeš, jo?
1: A ne, to já dojdu.
0: Máš smůlu, že vím, kde bydlíš.
1: To já.
0: Jsi tam pro tebe, přijdu.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: No, super.
11: Co no super?
10: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
11: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
7: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
12: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: On Honza, já Monika, ani jeden z nás tady v rámci Bon Appetit nemáme oblíbené jméno nebo nejoblíbenější jméno v České republice.
1: Asi ne, nebo spíš to asi jako nehrotíme, možná si myslím.
0: Nemáme populární jména pro tuhle dobu, jo? Takže ani Honza, ani Monika už ne, že ve vodě. Oni už nejsou možná ani v žádném žebříčku.
1: Dívej, Monika nikdy nevévodila, jo? To tě chce usadit, posaď se zpátky, Monika nikdy nevévodila.
0: Já si myslím, že byly roky, kdy určitě ano.
1: No, ale nikdy se nebyla v žebříčku. Moni, nikdy se nebyla v žebříčku.
0: Hlavně, že ty jsi tam byl.
1: No já jo, já jsem třetí. Ale nejhorší je, že vždycky jsem byl třetí.
0: Tenhle rok, co se týče popularity, tak nejprve dívčí jména. Loni byla velice oblíbená.
1: Můžu si tipnout? Je tam třeba Sofie? Nebo Emma? Takže díky moc.
0: No počkej, teď přemýšlím. Sofie tam je?
1: Jo.
0: Sofie tam je?
1: No, teda vidíš.
0: Emma ne, to si nejsem úplně jistá, ale Sofie si trefil.
1: Emma asi už byla, ale já totiž jako v hlavě mám, že kdyby se mi někdy narodila dcera, tak bych Sofie chtěl. Sofie je moc pěkné jméno.
0: Tak Sofie je populární. Stejně tak se dává poslední dobou stoupá obliba jmén Lara.
1: Lara.
0: Ale nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni Viktorie, která po x letech, snad více než po 10 letech, sesadila Elišku.
1: Elišku? Teda a mužské?
0: A mužské, no, tak co bys řekl?
1: No, tak tam bude Jakub určitě.
0: Jakub. Jakub normálně opravdu vedel mezi chlapy Jakub, ale těsně za ním skončil Matyáš.
1: Jakub je moc hezké jméno, třetí je pořád asi Honza, ne?
0: To zas až tak jako rozumíš, že já znám jenom ty topky.
1: Ty no, topky,
0: takže
1: jo.
0: Ženská topka nebo dívčí, to je právě
1: Sofie,
0: ta
1: Lara.
0: Viktorie a u chlapu je to Jakub, ale hned potom je Matyáš a oblíbené, stále oblíbenější je třeba Sebastian nebo Mateo.
1: Mateo je taky pěkné. Já teďko nedávno byl venku a maminka volala na svého syna Roberte. Malý chlapeček.
0: Ale Robert je hezké jméno.
1: Roberte.
0: Mě, potom třeba Bobíku, ne?
1: Ale. Robert mě jako docela, víš, teď jsem viděl toho malého chlapečka, takový blondiáček malinký, mohl mít ani ne metr a ona na něho, Roberte.
0: Protože ty to máš bez tak spojené s tím vaším známým, co, no.
1: Opravářem Tubega.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
4: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
3: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě? A také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově. Zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Fresh Radio.

0: Venku zpívají ptáčci, je to tady úterý, klepe na dveře, tedy minimálně nám, protože...
1: Myslím, že už doklepalo, ne?
0: No ne, nám klepe, my odcházíme, je no tady téměř 9. hodina, Marika Tošková je připravená, my jsme připraveni na to odejít. Přejeme pěkný zbytek dne, kdybyste chtěli dneska, tak od 10 hodin Monika Rudová bude na Olšově náměstí vám radit, jak zdravě žít a jak dobře vypadat. A zítra velký den, prosím vás, zítra velký den.
1: A dej už,
0: buďte
1: ale...
0: tady. Moni, co když zaspím zítra?
1: Když zaspíš, tak mimořádně zítra.
0: Nebudeš naštvaná.
1: Nebudu naštvaná.
0: Výborně. Super, díky moc, nezaručuju, že přijdu v 6. Mějte se, ahoj! Ty se bojíš, co? Neboj,
1: ale
0: budu tady.
1: Ale jestli nepřijdeš v 6, tak už nechoď.
0: 6, zítra v 6, budu tu, ahoj!

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Pěkné dopoledne, 9:01. Dnes tedy v Ostravě jasná obloha, později odpoledne polojasno, bez ale deště, teploty nejvyšší od 24 do 27 stupňů Celsia. Pokud tedy razíte do vyšších poloh, tak počítejte s tím, že teploty dneska na horách třeba jenom do 22, na večer polojasno, oblačno a večer i možnost dešťových srážek, tak opatrně.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Rudnou ulicí v Ostravě mají čekat v tomto roce ještě dvě významné opravy, které zkomplikují už tak dost problematickou dopravní situaci v našem městě. První velká oprava se bude týkat přímo samotné Rudné ulice v úseku od Svinova až po Zábřeh. Konkrétně od přemostění dálnice D1 po Most Mládeže. Druhá z plánovaných prací se bude týkat samotného Mostu Mládeže, tedy přemostění Rudné ulice Plzeňskou ulicí v Ostravě Zábřehu. Rodáci z Rušova se zajímají o jeho budoucí podobu. Jde o rodiště Vlastimila Brodského nebo Marie Rotrové a část Slezské Ostravy. Přestože už tu většina rodáků nebydlí, tak se pravidelně scházejí a na tom letošním setkání se jich sjelo 150 a pozvání tedy přijala i právě Marie Rotrova. Aktuálně se v Rušově stále rozšiřuje logistický park, který vytváří nová pracovní místa. Obvod taky podpořil rekonstrukci bytových domů na Rígrově ulici a sám zrekonstruoval bývalou radnici. Dnes se tu nacházejí sociální služby, kavárna s bistrem a nebo ateliér. No a finále fotbalového McDonald's Cupu v Ostravě v polovině. Už v pondělí teda bylo jasné, že finále 27. ročníku tohoto cupu v Ostravě nepřinese domácím školám z Moravskoslezského kraje ani jednu medaili. Základní škola Jana Šoupala v obou kategoriích, ani základní škola Ludgeřovice, ani základní škola Dělnická z Karviné nezabudovaly a dneska se budou prát o umístění, ale mimo elitní čtyřku. Škoda.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: No a 9:03, dobré dopoledne ještě jednou. Pozor ve Staré Bělé. Ostrava Stará Bělá, ulice Mitrovická. Osobní auto se střetlo s nákladním. Průjezdnost sice je možná, ale rozhodně se zdržíte. Opatrně taky na Bohumínské ulice v Rychvaldu, kde se stále ještě vyšetřuje nehoda do osobních aut. No a pořád není vyšetřena vážná nehoda v Záhoní ulici ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde se srazily dvě osobní auta. Na místě je policie i záchranná služba. Od nás je to vše. Zítra v 6 se těšíme. Ahoj. Čau.
0: Doprava.
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: And the only prescription is more cowbell.
5: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
11: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
10: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Fresh Radio. Fresh.
12: Radio. Fresh Radio.
13: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Len 16-ročná Venezuela Fury si po pompeznej svadbe užíva romantiku v luxusnom španielskom rezorte. No po návrate z medových týždňov ju však čaká tvrdý kontrast, nový domov v mobilnom dome a to pozorne ďaleko svokry. Je to tak, dcera legendárneho boxera Tysona Fury však tvrdí, že nie je na tom veľmi zle, ba práve naopak výborne a na svojho manžela je strašne hrdá. To je dobrá správa, že ale počuli ste to číslo, to hádam nie ani legálne, či 16 rokov? No dobré, sme pokrokovi, ale aj tak. Kým iné tínežerky riešia školu či prvé brigády, dcera boxerského šampióna Tysona Fury už stihla svadbu ako z hollywoodského filmu a aktuálne si užíva luxusné medové týždne v Španielsku. Každopádne je 19-ročný manžel, ktorý sa chce stať profiboxerom. Momentálne oddychuje na pobreží Costa del Sol, kde si užíva spoločne so svojou drahou život v prepichu po extravagantnej svadbe, o ktorej hovorí celý internet. Takže rodina bývalého boxera sa teší veľkej popularite aj vďaka vlastnej reality show. No, hlavne vďaka tomu o tom vieme, že neviem, či v 16 rokoch by som toto chcela riešiť, alebo možno iné veci. Ale každý je strojcom svojho šťastia.
0: Skandál s Marikou.
2: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Škandál s Marikou budem pokračovať. Viete, milí moji, ktorý herec neznáša Hollywood? Ja už to viem. Patrí medzi hercov, ktorí nepotrebujú škandály ani ukázali hollywoodský život, aby o nich hovoril celý svet. Írsky herec Cillian Murphy oslavuje okrúhlych 50 rokov a pri tejto príležitosti si fanúšikovia pripomínajú jeho neuveriteľnú kariéru. Od nenápadného chlapca z írskeho Corku už až po držiteľa Oscara a jedno z najvýznamnejších tvári svetovej kinematografie. Poznáte legendárny seriál Genghis z Birminghamu? Krásny modrooký fešák, tak presne to je on. Mimoriadne silnú stopu zanechal aj v strednej Európe, kde si zahral slovenského hrdinu Jozefa Gabčíka. A vo filme sa po jeho boku objavila aj skvelá česká herečka Anja Geislerová ako Lenka. Dvojica vo filme tvorila zamilovaný pár a nechybali ani intimné či romantické scény vrátane vášnivého bosku. Povedzme si na rovinu, od Tommyho, Shelbyho, no až po slovenského hrdinu Gabčíka. Herec dokázal, že patrí medzi najvýznamnejších hercov svojej generácie. A hoci oslavuje 50-ku, zdá sa, že jeho najväčšie úlohy ešte stále len prídu. No, budeme dúfať.
0: Skandál s Marikou. Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
2: Kontaktujte polary.cz.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Fresh Radio. Fresh Radio.
0: Buď fresh!

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imič a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte pulari.cz.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Oslavit výročí svatby stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
10: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

0: Doprava. Doprava.
1: Už mluvím. Dobré úterní dopoledne. Já ještě tady vstřebávám trošičku veselý zážitek z cesty, k němu se hned dostanu, protože máme teď dopravu. Tak, jak to vypadá? Jediná nehoda aktuálně v regionu je na Slezské Ostravě, když projíždíte vlastně starou cestou na Koblov a podjedete dálnici, nebo počkejte, tam se podjíždí nebo přejíždí, no prostě přejedete, tak přejedete dálnici přes mosto, tak hned za mostem nákladňák s osobním autem směrem na, co to je tam, ta ostravská téměř přehrada zvaná Bartošovi, ne, teď mám normálně okno, ale já si vzpomenu za chvilku. Nicméně mám za sebou teďkom veselou historku za jízdy, kdy si takhle jedete na křižovatce, větší křižovatce v Ostravě, odbočujete doleva a naproti proti vám veselé frajerka s autoškolou a pan učitel vedle ní telefonu ucha a ten byl úplně mimo. Trošku to by mě hrklo, ale jako naštěstí jsem to ubrzdil, slečna taky byla relativně pohodová. A pak jí došlo, že zřejmě je ve špatném směru, načiž se pan učitel probral a asi řekl aha.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
1: Já děkuju za rychlé reakce, které tady naskákaly, ale ve většině případů mi píšete Koblov, Vrbice taky ne, Vrbice je přece v Bohumíně, sakra, jak se to tam jmenuje, už tohle dám rychle na mapě, to tak asi rychle nenajdu. Z jedné strany je starý Bohumín a z druhé strany je cesta směrem na Šilhařovice a mezi tím je přece velké, jsem tam jako malý staťko jezdil na ryby, ale teď mám normálně okno stále se nezavírá. Počkejte, další vzkaz přišel. Antošovice, děkuju, Antošovice, to je ono, děkuju, ano. Takže směrem na Antošovice nehoda. Fresh.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz. And the only prescription
1: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny. Zažij.

strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10

Mám tady jednu inspirační nabídku, myšlenku, zkušenost, ale naštěstí ne mojí, pro ty, kteří třeba vyráží do přírody už teď v těchto měsících, kdy už to vypadá, že léto v podstatě ožívá a mají rádi zvířátka. Jo. Tak pozor, hadi jsou aktivní, protože je začátek roku. Aha, já jsem si teď uvědomil jednu věc, já jsem si myslel, že budu mít 24. svátek, Jiří, jenomže to je v dubnu a my už máme červen, tak nic. Dobře, nějak jsem zaspal svůj vlastní svátek normálně. Ale kam jsem směřoval? Je tady čerstvý případ z polsko-českého pohraničí u Krnova. Šel takhle pán přírodou a najednou, co to vidí na zemi? Had. Udělám si fotku, co to je? Je to je zmije, no nevadí, udělám si fotku. No samozřejmě dopadlo to tak, jak asi čekáte. Zmiji se moc nelíbilo, že se má stát hvězdou sociálních sítí, takže dotyčného pána kousla do ruky. A teď normálně já jsem překvapený, protože ze základky mám zafixováno, že zmije je jedovatá. No a realita je trošku jiná. Jed zmije obecné, tady čtu, je vysoce účinný na drobné savce, ale jen výjimečně ohrozí život dospělého člověka. No, takže ani nemáme u nás v Česku jedovatého hada. Tak nic, no. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Včera tohle dobu mi tady jeden z posluchačů poslal fotku, jak dělá, co to bylo, guláš, mám pocit, psal u vody. A dneska tady mám další fotku zřejmě od toho samého. Jo, je to ten samej. Zase fotka, tentokrát je vyfocený kus stolu, na něm

Hodně šikovný mimochodem. Ale tak nějak mu chybí takové jakoby základní návyky. Kolik mu je, tyjo? Plus minus 25? Takže třeba jídlo trošku odflákává a dost často to řeší tak, že vždycky, když přijede, tak má po cestě koupený sáček nějakého pečiva a nějaké úžasné kelímkové produkty z supermarketu. No a dneska tam, včera tam něco zapomněl, takže dneska, když jsem ráno přišel, tak jsem si všiml, že tam leží pořád ten sáček s věcma a otevřel jsem to. A kdyby vás třeba zajímalo, jak vypadá po 24 hodinách, počkej, co to má, česneková pomazánka, tak mohu úplně s klidem říct, že je z ní tekutina. Jo, člověk by čekal, že v té pomazánce bude třeba viditelný česnek, viditelný sýr, protože se tam dává sýr, ale normálně, když tady s tím šplouchám, tam není vidět ani nic, takže už tak daleko jsme vyspěli v chemii, že v produktech supermarketových různých pomazánek a salátů je všechno jenom jako. No, jo, teď mi píše moje Kája, že to není ani 24 hodin, že to bylo, no jasně, on tam přišel nějak včera odpoledne, takže spíš takových 18 hodin. 18 hodin pokojové teploty stačí na to, aby se z jinak určitě úžasné a skvěle chutnající, mimochodem taky jsem občas prasák a dávám si tyhle ty věci, ale rozhodně je s ním hnedka, takže po nějakých 18 hodinách je z toho luxusní tekutina. B, fuj. Fresh Radio. Jo, aha, tak ještě mi přišla jedna textovka, že těch 20 hodin, ta číslo, co mi přišlo, takže to nebylo myšleno jako čas. Moje teprve 22, jo? Vypadá starší, než je.

tak jako jsem rád, že se bavíte nad historkami. Přišla mi tady reakce. Zdravím, musíte mu přidat, ať si může koupit něco kvalitního. Hele, to není o penězích, to je o tom, že on prostě takový je. Jo, přitom umí vařit, umí skvěle vařit. Já teda, jestli mu je, jak jsem se nově dozvěděl teprve v 22, tak jsem ve 22 možná uměl uvařit. Ale jo, něco už asi jo, něco už jsem uměl uvařit, jo,

0: Špagety určitě, vajíčinu taky v pohodě, ale to už se možná uměli řízky usmažit, jo? Jakože to zase nepřehánějme, ale přesto všechno vaří skvěle, dělá věci, které mě lasagne nám nedávno třeba tam chystal, tam ne na firmě, tam nemáme takové vybavení, že jo, ale doma. A jako fakt dobrý. Takže to není o tom, že by měl málo peněz, ale je to o tom, že je takový trošku, někdo by řekl lenoch, já bych si to v životě nedovolil říct. A jdeme na jiné téma, jo? To vás taky bude bavit. Novináři vypátrali zase, jak se úspěšně utrácí naše prachy daňových poplatníků ve státní sféře, protože nový ministr životního prostředí, pan Červený, bude mít rekonstruovanou kancelář. A teď si řekne, jako není to žádná rozlohově velká kancelář, je to prostě asi taková standardní kancelář, když si představíte s kancelář pod tím slovem. Tak kolik si myslíte, že v Praze může vyjít rekonstrukce takové kanceláře, když se to dělá pro stát? No, jak říkal legendárních, v čem to bylo, v Černých Barovech, pan Donutil, tak bych nějak počítal ty peníze asi. 3,5 milionu. Za to někteří koupí byt, málem kus baráku, nebo skoro celý, někde v odlehlé části. A nebo prostě za státní prachy si zrekonstruujete kancel. No však co na tom? To je nevadí, ne?
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
1: Vyhrávej skvělé ceny! JJ, aneb trocha sarkazmu, ještě nikoho nikdy nezabila.

Tak dám jednu aktuální, která přišla na náš WhatsApp, za což děkujeme. Nehoda, dvě auta Janáčkova u galerie. Jo, Plato, jsem přemýšlel, co to je za slovo, Plato, ona se tak jmenuje. Děkujeme za upozornění, každopádně.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Dab FM anebo apka.

0: Už minulý týden proletěl vlastně v pátek, těsně před víkendem proletěla do médií zpráva, že jeden z nejznámějších českých influencerů a youtuberů, teď mi vypadlo křestní jméno, Adam Kajumi, pan Kajumi prostě, řekněme, že má nějaké trable s policií, tak už se to začíná pomaličku, ale jistě rýsovat ven. Je tady informace policejní. Až 12-leté vězení za obchodování s lidmi hrozí čtveřici obviněných, kteří podle vyšetřovatelů Národní centrály proti organizovanému zločinu zneužívali důvěry čerstvých osmnáctek dívek. Vybírali si holky ve špatné životní situaci a přiměli je k uzavírání smluv o tvorbě obsahu na platformě OnlyFans a dalších sociálních sítích a dívky nutili k otevřeně k sexuálním a lascivním scénám, obírali je o peníze. No, nemáte někdo odkaz?
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Doprava. Doprava.
1: Tak, začneme dopravu tím, co mi tady přišlo, tedy zmiňovaná bouračka, která je, a dá se říct, v podstatě relativně kousek od nás. Na Janáčkově ulici se srazily dvě osobní auta přímo u galerie Plato a v systému, jako takovém, máme jednu další nehodu na D1, když jedete po D1 směrem na Brno. Tak na úrovni sjezdu Ostrava Hrabůvka, tak tam se... Tam se opravuje, jsem si spletl řádek. A jiná nehoda. Jo, tady je ta nehoda, já jsem říkal, že jsem udělal ještě jednu, jsem si tady říkal. To je ta z předchozí hodiny, takže když sjíždíte na Koblov z Ostravy po staré cestě, přejedete dálnici a kousek zatím, tak potkáte následky nehody. Fresh
2: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.
2: Doprava?
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. And the only prescription is more
4: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Na návštěvě Tajvanu je aktuálně předseda Českého senátu pan Vystrčil. A pan Vystrčil dostal dnes mimořádné ocenění od tajvanského prezidenta. A to ocenění, to mě přivedlo na myšlenku. Jo. Ten titul se jmenuje Řád příznivých oblaků. Nevím, co napadlo jako první vás, mě napadlo, že to má zaprdění. Samozřejmě, že to tak není. Ale Řád příznivých oblaků, jako co jiného, že? Ale realita je samozřejmě úplně jiná. Je to odměna za dlouhodobou podporu ostrovní země a obranu demokracie u nich a celkový přínos pro zlepšení vztahu mezi Tajvanem a Českou republikou. No tak gratulujeme, ale ta myšlenka, že máte v životopise, dostal jsem řád, jak to bylo přesně, příznivých oblaků, tam myslím, že vyvolá úsměv asi každého.

Tenhle ten zvuk, bych řekl, je typický pro aktuální tvorbu Davida Guetty. A to je jeho nový počin, David Guetta a s ním taky Bebe Rexha. Společné dílo nazvané Sad Girls je jeden z hitů, který pravděpodobně přes prázdniny bude rotovat celkem často. Fresh Radio.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

Máme tady ten červen. A to znamená, že turistických destinacích už jede sezóna na plné koule. Taky to jde vidět, protože několik mých známých už dávalo fotky, jak se válí obvykle Chorvatsko, že jo, taková klasika. Dokonce jeden, aby to ještě trošku jakože zdůraznil, tak místo označení Chorvatska tam dal jakože už jen Vaňské přehrady, ale ty morské vlny a palmy, to tam evidentně nepasuje. Ale nemám dobrou zprávu pro ty, kteří tam zrovna teď jsou. A naopak mám dobrou zprávu pro nás, kteří pak můžou říct, já jsem ti to říkal, tam nejezdí tak brzo. Itálii a celý Adrián zasáhnou poměrně nebezpečné bouřky, dokonce hrozí i tornáda. Jo, už dneska. Dneska začnou na severu Itálie, kde možná vzniknou i takzvané supercely. Velké kroupy a i tornáda. No a postupně to bude klesat dolů, takže na Jadran to dorazí v noci na středu. A stejně tak to chytne i částečně Rakousko a Německo. No prostě nikam nejezdit, že jo, to bychom měli, jenomže nám se nechce sedět doma, že? Fresh.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
2: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Rajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete jim

0: Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

0: Kdysi dávno to byl tuším Billy Idol, tenhle ten song vydal. To je nová verze od Fallout Boy a to mě jenom přivedlo na myšlenku, že jsem registroval před časem, že některá online televize chce točit dokument do Billy Idolovi, nebo možná už je dokonce venku. Nějak mi to ušlo. A u těch slavných jmen ještě chvilku zůstaneme. Konkrétně má oblíbenkyně Dua Lipa o víkendu se vdala, to jste možná chytli. Ale není to jediná svatba, protože krom té londýnské, kterou udělali, a musím teda uznat, že na rozdíl naprosté většiny dnešních mladých celebrit, které když se dělají na nějakých takových záležitostech, jako jsou svatby a podobně, tak se jsou schopni oblíct do čehokoliv jenom proto, aby zaujali. Tak vypadá velmi stylově, klasický, možná bych řekl až málo viditelný svatební kostým, velký klobouk, všechno fajn. A její manžel, britský herec Callum Scott, ten vypadá prostě důstojně, decentně. Prostě takové, jakože v dnešní době svatba, když si řeknete, jako fakt, jo, někdo se dokáže obleknout tak, jak se na svatbu má obleknout. No. No ale zpátky k té myšlence. Není to jediná svatba, protože tohle byla ta britská část. A v plánu je ještě italská druhá svatba, která má trvat 3 dny. A mezi pozvanými je třeba Charlie XCX nebo Elton John. No, a já zás nic. Zás mi nedala vědět.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM.

A už jsem tady pomaličku chystal dopravu, ale ještě mi tady skočil článek, na který ještě pořád koukám a říkám si, tak jsou oni normální. Pedofilie obecně, já nemám problém skoro s ničím, jo, jakože ne, že bych to schvaloval, ale speciální téma pedofilie je asi jediné, po kterém bych šel jakože opravdu 100% tvrdě a drsně, neexistuje v mém světě, aby někdo zneužíval děti jakýmkoliv způsobem. A teď tady čtu článek, jo, nějaký si 60-letý Brňák měl trošku to říkám moc decentně. Tak znova, jakýsi 60-letý Brňák znásilňoval nejdříve nějakou 9-letou neteř, potom ještě její mladší sestru nebo nic takového. No a proběhl soud. A já bych teda čekal patřičný trest. A ne, jako frajer. A tady doslova do písmen odejde s podmínkou, protože i rodina těch poškozených dívek pro něj chtěla mírný trest. Myslím, že tam by stálo za to vyšetřit všechny teda členy téhle té záležitosti, protože tohle není normální. Jako člověku, který zničí životy dvou holkám a ještě jejich rodiče, potažmo rodina těch holek, řekne, dejte mu nízký trest. No to jsou oni normální. Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Všechny nehody, které v regionu byly, zmizly, žádná nová nepřibyla, takže ideální stav. A já se loučím. Na cestu si dávám tady v muzice svého oblíbeného Bobana, mimochodem song pořád hodnotím jako to nejlepší, co jsem zatím letos v nových kouscích slyšel. A mějte krásný den, co víc dodat.
0: Doprava? Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Tak nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio.

Tak byla to malinko odrhovačka, ale na druhou stranu, proč ne? Na těch pár minut se to určitě dalo vydržet a třeba to někomu z vás udělalo radost. Máme už zase zpátky lehce letní počasí, slunečné a všechno, co s tím souvisí. Tak jsme rádi. Dneska nás čeká jedno speciální živé vysílání po 14. hodině. Rychlá rota bude na hodně netradičním místě. Myslím, že i Marek se těší na návrat do školních lavic. Podrobnosti upřesníme už za chvilku. Teď vám přeju hezké a klidné úterní odpoledne. Fresh.

0: Hodně rozjetá Becky Hill. Další dávka energie, kterou vám posíláme éterem z Fresh Radia. A taky siesty. No a dneska bude speciální odpoledne, protože rychlá rota v podstatě usedne zpátky do školních lavic. A je to proto, že základní škola Františka Formana bude slavit krásné kulatiny 30 let působení téhle vzdělávací instituce. Začíná to v 15 hodin, ale my už tam budeme v živém vysílání o 14 s rychlou rotou. Takže vás čeká takové hezké odpoledne plné zábavy, hudby, vystoupení a společných vzpomínek. Markovi jsme slíbili diktát z češtiny a navštívení zborovny. Tak, Míša se možná podívá do kabinetu. No v každém případě, kdybyste v rámci těch oslav na základní škole Františka Formana chtěli potkat naše dva odpolední kolegy, tak určitě přijďte a přijďte se podívat i na to, jak vypadá naše žluté vysílací mobilní studio.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
2: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Jo, jo, 91. letní věc, Teaspoon a Sex on the Beach. Bude další víkend a bude to takové to magické datum 6.6., kde je spousta různých akcí na různých místech a teď trošku třeba i nevěsty trnou, jestli to počasí klapne, protože tahle magická kombinace 6.6.2026 přilákala opravdu velké množství pořadatelů, tak budeme držet palce, aby to počasí klaplo, protože vás v sobotu čekají třeba vidle a káry od 10 hodin v areálu Motokáry Krmelín, velmi oblíbená akce. Kdy my jste měli rádi pejsky, tak 6. bude taky druhý bull sraz mezi 12. a 16. na cvičáku v Muglinově. Moderovat budou naši ranní kolegové Monika a Honza. No a nebo ostravský hajcman Vítkovice Arena Ostrava, mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase žáků. Tak to jediné nebude odvislé od toho, jaké bude počasí, ale jinak věřím, že si to užijeme, protože teď je ta doba, kdy už chceme všichni vyrážet ven a zažívat ty akce pod širou oblohou. Tak snad bude hezky v rámci možností.
1: Siesta.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak je fajn, že využíváte naše aplikace a chaty a další věci a taky nám pomáháte sledovat dopravu. Aktuálně od Hodyho jedna informace, která se týká křižovatky u Lidlu na ulici Jugoslávské. Tam se nabourala dvě osobní auta, takže v tomhle místě, v relativně frekventovaném prostoru, určitě opatrně, protože je to velmi čerstvá záležitost. Hody, díky moc, kdyby cokoliv dalšího, klidně piš, my to rádi pošleme i dalším.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: to byl příběh Tiny a Rytmuse. Další příběh se stal na palubě jednoho letu, který letěl ze Spojených států amerických do španělské Palmy de Mallorca. A bohužel se v polovině trasy muselo letadlo otočit a letět zpátky do USA. A důvodem byl zvláštní název jednoho Bluetooth zařízení na palubě. Bylo tam jenom bomb. Což samozřejmě chápu, že ve chvíli, kdy jste pilot osobního letadla plného cestujících, nechcete úplně číst na seznamu Bluetooth zařízení na palubě. Bohužel ani po výzvě leteckého personálu a letušek se nestalo to, že by někdo to zařízení vypnul. A tím, že se to nepodařilo identifikovat, kdo to jako má, nebo čí to je, tak se vlastně piloti rozhodli, že poletí zpátky. Nakonec se přišlo na to, že označeným bomb byly označeny jedny chytré hodinky nebo takový ten náramek, který měl jeden 16-letý pasažer. Asi to nebyl z jeho strany nějak zásadní vtip, on to prostě jenom netušil, že to má takhle pojmenováno, nebo si to zrovna v tu chvíli neuvědomil, ale bezpečnost nade vše, takže letadlo letělo zpátky a potom na Majorku se dostalo až ten další den. Dokonce píšou, že toho mladíka zatím ani policie nevyšetřuje kvůli nějakému přestupku, ale celou událostí se zabývá FBI. Zajímavé, no někdy i taková kravinka v vozovkách může způsobit velkou nervozitu v kokpitu, no a letíte zpátky, nedá se nic dělat.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik, příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Fresh Radio.

0: Two Hearts na Freshi ve Siestě, úterý, to je jasná známka toho, že se na vás opět těší po 17. ale ještě svým fresh mixem a čerstvou dávkou. Jednak těch aktuálních tracků a taky dobrých, zajímavých remixů, třeba i starších věcí. Je dvouhodinovka jako víno, a když si k tomu uděláte něco dobrého a uděláte si třeba hezký podvečer někde na terase s nějakou zmrzlinou nebo dobře vychlazeným pivem, může to být hodně příjemná záležitost. Tak sledujte naše hudební pořady, taky playlist Alešova setu ve Fresh Mixu, který bude určitě i na sociálních sítích našich, a dejte si to po 17. tady u nás.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Máme 13 hodin a 1 minutu. Aktuálně máme dvě dopravní nehody, které stojí za zmínku. Jedna se stala v Ostravě v ulici 28. října. Je to ve směru na Porubu přímo kousek od divadla Antonína Dvořáka, kde se před půl hodinou srazila dvě osobní auta. Takže opatrně. A jedna dopravní nehoda zhruba taky půl hodiny zpátky. Ta se týká jedné vedlejší silnice u obce Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, kde havarovalo osobní nákladní auto, ale tam by ten provoz neměl být velký. Nicméně určitě jezděte opatrně a kdyby nějaká komplikace stěžovala cestování i vám, tak určitě napište 77337136.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
5: Siesta.
6: Siesta.
5: Siesta.

Sonny Fodera, Let Me Be In Your Arms. Tady je Fresha Siesta. Baví mě některé kreativy na Facebooku a dalších sociálních sítích. Jeden takový, vlastně by se dal říct, skoro až životní moudro to je, se tady objevil nápis Pamatuj. Dobrá žena bude stát po tvém boku i v těžkých časech, aby ti řekla, že nic z toho by se nestalo, kdyby si ji poslechla. Tak zdravíme všechny muže, kteří mají smysl pro humor. A samozřejmě i naše milé posluchačky. Trocha energie pro vás, DJ Fresh na Freshi. Siesta.

0: Kings Getaway, tady je Siesta na Freshi. Hodně se teď zmiňuje umělá inteligence a taky energetická náročnost těch výpočetních center a datových úložišť. A tak některé společnosti v rámci světa jednak hledají levnější lokality v rámci dobrého přístupu k levné elektřině. A nebo taky stejně jako jedna ze známých společností Nvidia hledají řešení trošku jiné, že by se ten výkon mohl rozložit v podstatě do domácností. Že kdo by chtěl, tak by dostal domů do garáže takovou velkou skříni, která by byla nabitá výpočetní technikou a dostal by k tomu taky výraznou slevu na elektřinu a další věci a ještě docela slušný balík peněz, tady se mluví nějak plus minus o 20 000 dolarech za rok. A princip spočívá v tom, že místo, aby se stavěly obrovské datacentra koncentrované v rámci jednoho místa, tak se to takhle rozprostře do těch domácností, tam, kde bude místo a kde bude dobrá poloha v rámci té elektřiny. Tak jsme zvědaví, jestli tyhle vymoženosti přijdou k nám i do Česka. Za ty prachy, co by si člověk nedal jednu krabici do garáže, že jo?
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz. And the only prescription
2: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Letní rande. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Siesta.

0: Justin Bieber a DJ Snake, Let Me Love You. Mám tady aktuální předpověď, která se týká vyhlídky na červen a zatím to meteorologové moc radostně nepředpovídají, alespoň pro ty, kteří mají rádi teplo a vedra, protože prý i červen bude takový teplotně spíš podprůměrný a ta maxima budou někde mezi 21 a 23 stupni Celsia, takže tropické třicítky prý zatím v tom nejbližším období očekávat nemůžeme. I srážkově to bude víceméně průměrný měsíc a budou to spíš přehánky a pouřky, které se budou objevovat v červnu místo nějakých vytrvalých dešťů. Tak uvidíme, něco se má přehnat přes Česko taky v rámci dnešního večera a středečního rána nebo dopoledne, tak to budeme sledovat, ale zatím teda, pokud nepotřebujete nutně rychle vystavit na zahradě bazén, tak ještě klidně můžete nějakou chvíli počkat. My dáme další muziku, Drákula, za chvíli taky Joel Corey a další pecky na Freshy.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh!

0: Joel Corey, Jax Jones a další téhle skvělé věci. No a já už jenom připomenu, že po 14. hodině se vám přihlásíme z našeho mobilního živého vysílacího studia, protože základní škola Františka Formana slaví 30. A slaví je právě dnes, takže můžete klidně přijít i vy, pokud jste třeba absolventi. No a můžete si kromě jiného prohlídnout nejenom školu, ale taky naše vysílací studio. Bude tam naše rychlá rota Marek s Mikaelou a bude se vysílat právě živě. Poznáte to podle té žluté barvy našeho ikonického T1-čkového mobilního studia. No a díval jsem se taky na dopravu, zatím aktuálně žádné nové komplikace ani dopravní nehody nejsou, což je určitě dobrá zpráva, tak hezkou cestu a kdyby náhodou něco bylo, tak určitě pište odpoledne živě a po 17. pak zase tradičně Aleš s jeho Fresh Mixem. Mějte fajn odpoledne.
1: Doprava.
2: Dopravní zpráva.

0: Zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
1: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Siesta.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. And the only prescription is more
2: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte polary.cz.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Hezké odpoledne přejeme.
1: Dneska budeme takový školní. Vracíme se do školních let a budeme hezky zdravit Marečku a nebudeme mluvit sprostě, dobře?
0: Samozřejmě, já
1: protože tady bude asi hromada dětí, ano, že je něco sprostého naučíš.
0: Já se snažím nemluvit sprostě už hodně dlouho ve vysílání, skoro vůbec. Já si ty slečny nechávám na někdy jindy a nebo mimo vstupy, ale opravdu, když říká, že se vracíme do školních lavic, tak musím říct, že sedím na takové luxusní sedačce, že kdybych tyhle ty sedačky, kdyby to byly na základní škole, jo, někde, tak by to vůbec jako
1: či jaké to máme tady v té jedničce. No my vás zdravíme, milí frešáci, už vysíláme živě ze základní školy Františka Formana. Ano, slyšíte správně, Marek bude opět s dětmi.
0: Ano. Těšil jsem se na to, úplně jsem nemohl dospat. No a samozřejmě dneska tady to všechno vypukne, protože tahle ta škola slaví úžasných 30 let svého trvání a tady to všechno vypukne prý za 3 minuty 3. Nevím, z jakého důvodu za 3 minuty 3, ale tak nám to bylo řečeno, že za 3 minuty 3 za námi přijde naše Marika Gombitová, ne vlastně jenom Marika, nebudu říkat to příjmení. Samozřejmě Marika Tošková, dělám si z toho legraci, která tady učí na téhle té základní škole. Dokonce jsem slyšel, že na nižším stupni, takže úplně ty pidi-midi lidi.
1: Pidi-midi lidi. Maro,
0: ano.
1: Já bych chtěla vyzvat všechny, kdo bydlí okolo, ať přijdou pro všechny ty vuvuzely, které tady máme, jo?
0: Raději ne, pojďme si dát zase muziku.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: All We Got, tohle to není nikdo jiný než Robin Schulz a taky Kaido.
1: A taky Marek.
0: A taky Michaela.
1: Ano, a taky musím základní říct, škola Františka Formana.
0: Vysíláme živě opět a zase. A dneska takové zvláštní vysílání, protože nemáme k dispozici ani notebook a ani telefon, tak veškeré soutěže, které měly být, tak přesouváme na zítřek. To znamená, že bude vás o jednoho méně v rámci soutěže Pravda nebo lež. Ale budeme hrát zítra o 4 lístky na káry.
1: No, jasně, 4 lístky na káry tam budou.
0: No.
1: Potom budeme hrát o lístky na Jazz Open, respektive na Next Movement.
0: Nechceš toho nějak moc rozdat?
1: No, chci. Já to ráda dělám. Mě to dělá radost druhým dělat radost, takže já s tím nemám problém. A také zítra budeme soutěžit do Pravda nebo lež. A myslím, že tam máme Radek Gastoušenk.
0: No, něco takového myslím, tam bude. No, prostě nemám to v té hlavě úplně. No. Nechci se mi otvírat Google Disk, protože jsem zhnilý, až se do mě prsty boří.
1: To
0: jak
1: my
0: říkal
1: známe.
0: Jeden můj soudruh učitel na základní škole. Vzpomínky na základní školu, kdybych začal, pravděpodobně tohleto vysílání nikdy asi neskončí. Co ty?
1: No, já ti můžu říct, že jsme se byli, jak jsme se byli
0: dobrý, pohodě, stačí, víš co, za chviličku.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Marek a Michaela
9: na Fresh Radio.

jede i na DAB+. A v celém Česku. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook. Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás. And the only prescription is
7: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: krásné odpoledne ze základní školy Františka Formana. My vysíláme živě, ano, je tady Mareka Michaela, stále ještě žijeme, i když jsme v totálním obložení, jak v mraveništi dětí. Já mám strach, že naše T1 za chviličku začne pochodovat.
1: Hezké odpoledne, uvidíme, co se bude dít, protože už tady s náma jakože cloumají a tak a já se pořád nemůžu trefit těmi prsty, kam bych ti potřeboval a nedá se nic dělat. No, máme slíbené nějaké rozhovory, určitě i pan ředitel tady slíbil, že za náma přijde zhruba za nějakých 15 minut.
0: On má tak právě uvidíme, hlavní slovo na stage, takzvaně.
1: No, možná to slyšíte tak jakože lehce s bokem, že tady opravdu kraval, jak má být. No, prostě 30 let je 30 let téhle té úžasné školy.
0: Je to třeba oslavit.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Oh my God.

0: Tady u nás další novinka na Freshie, ale nejenom novinky, my tady hrajeme úplně všechno.
1: Já myslím, že za chvilku budeme hrát i Mašinku.
0: Jak to tak vidím, tak určitě. Tady je tolik dětí, že to prostě svět neviděl.
1: Marečku.
0: Jinak hezké odpoledne vysíláme ze základní školy Františka Formana, říkám to dobře, to
1: jméno. Říkáš to naprosto správně, oni slaví 30 let.
0: Což
1: já jsem si, když jsem si to přepočetla, tak jsem si uvědomila, že ta škola je vlastně velmi mladá.
0: Mladá.
1: A že tady ještě nebyla, když já jsem chodila do první třídy, což je dost děsivé zjištění.
0: Tak já myslím, že tady kdysi bylo letiště v těchto těch místech, jestli se úplně nepletu.
1: Tak to vůbec nevím.
0: No,
1: to si
0: já myslím, že kdyby někdo
1: úplně
0: vytáhl fotky z 50. 60. let, tak tady nebylo nic. Podle mě tady byly polelouky dům, se říká, ale bylo tady, myslím, kdysi letiště. No, no. To celá Dubina vlastně nebyla ještě vůbec vystavena, že v té době.
1: Marečku, a víš, co tady ještě je dneska? Třeba cukrová vata.
0: Jo, to vidím.
1: Za chvilku, si asi pro ní zajdu.
0: Vatu?
1: Já jsem to slyšela od Mariky, že je tady cukrová vata.
0: Takže si zajdu. Parky klobásky jsou taky?
1: Taky, je to zkombinuju.
0: Ty to zkombinuješ.
1: Já si dám parky klobásy a zajím to cukrovou vatou.
0: Šiši, Kriste, ty máš ale chutně, ale dneska.
1: Je, podívej se, tady už k nám teďka někdo jde. Já vidím, že to je pan ředitel. Já na něho hnedka vlastně takhle mávnu. Možná mě uvidí pan ředitel. A já si ho takhle hnedka k sobě pozvu, když už jsme tady v éteru.
0: No
1: a už
0: super.
1: Ho tady máme. Ale jelikož, protože já jsem strašně špatná na jména, tak já si to nejdřív musím přijít. Vím, že to je Vladimír.
0: V pohodě.
1: Vladimír Štolmach, říkám to správně, Štolmach.
2: Ano, přesně tak, hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne, pane řediteli. Povězte nám, stálo to hodně úsilí to připravit tyhle ty narozeniny dneska?
2: No, ono to vypadá, že to je taková legrace, jo, ale my jsme se vlastně rozhodli někdy v zimě, že zvolíme takový to jako pěkný měsíc a takovýhle format, takže zhruba tak jako půlroční práce a myslím si, že to jde docela vidět.
1: Teď mi řekněte, pane řediteli, jak vy můžete být ředitel této základní školy, když vypadáte, že jste teprve nedávno vyšel tu základku. Jak je to možné?
2: Díky moc za lichotku, ono to tak opravdu vypadá, ono to stojí velké úsilí, takže se snažím.
1: Vy jste krásně opálený, ale dovolená vás teprve jako pedagogy čeká. Jak je to možné?
2: Tak máme i prázdniny a já hrozně rád cestuju, takže se snažím i během prázdnin. Prostě člověk, jako když chce řídit takový kolos, tak si musí i v průběhu toho roku trochu odpočinout, takže já se snažím trošku myslet i tady tímhletím směrem a pokud to takhle funguje, tak funguje i škola.
0: No to je super, když není dovolená a nejsou prázdniny, tak je nemocenská ještě.
2: Tak tu jsem neměl pěkně dlouho teda. A doufám, že ani mít nebudu.
0: No jasně, to je. Já si dělám legraci.
1: Já jsem se chtěla zeptat, jak to tady máte s kolektivem? Protože většinou na těch základních školách, podívejte se, já jsem taky jako ze školství, jo? Naštěstí už tam nejsem a nemá to na mě úplně následky, doufám, ale vím, že tam je většina žen. Kolik je tady procentuálně třeba učitelů a jak je těžké ukočírovat ten ženský kolektiv?
2: Já si myslím, že my to tady máme, nemůžu říct jako vyvážený, protože kdyby to bylo vyvážený, tak je to pare na pare, jo. Ale tak jako zhruba odhadem, myslím si, že to je tak 80% ku 20%, ale my tady máme perfektní kolektiv, takže všechno je to jako o lidech a my jsme tady všichni takový jako otevření, kamaráčtí. Myslím si, že to tady jde vidět i na té atmosféře, která tady je, takže s takovým týmem se pracuje jedna báseň.
0: Pochopil jsem 80% žen a 20% mužů, tak jako.
2: Správně.
0: Určitě to nebude naopak, já si myslím, že
2: to naopak. Byly úplná rarita.
0: Dobře, a jak dlouho děláte ředitele, nebo jak vás to napadlo vůbec?
2: Já jsem tady.
0: Jít do toho.
2: Já jsem tady 3 roky a v podstatě, jak mě to napadlo, no tak já jsem vlastně 13 let předtím učil v Hlučíně na jedné základní škole. Tam jsem byl jako velmi spokojený, ale dostal jsem nabídku zástupcovat, tak jsem 4 roky dělal zástupce a tak nějak jsem cítil, že bych chtěl vyzkoušet i ten nejvyšší level v tom školství, co se týká tady tohoto, takže před nějakými 3,5 lety jsem se dozvěděl, že je tady vypsaný konkurs, tak jsem se přihlásil, bylo nás 5. A já to vyhrál.
0: No, tak super. A další otázka, co mi ještě tak napadá, pamatujete si na nějaký největší průser, co by žáci udělali, jakože v nějakém tom školním období?
2: Pokud bych měl brát jako celou svoji pedagogickou kariéru, která je teda zhruba asi 20 let, tak průser, no. Teď mě na první dobrou nenapadá úplně nějaký průser. Vzpomněl jsem si akorát, že když jsem před, a řeknu vám to vlastně úplně přesně, včera to bylo 13 let, kdy jsem byl se svými deváťáky na školním výletě a paralelní třída byla chvilku před námi na školním výletě, no a slečna na tom školním výletě porodila.
1: Jo, já už vím, co to bylo za kauzičku, tohle já se vybavu, to byla zrovna ta z Hlučína, že jo?
2: Je to tak, je to tak.
1: Já bych se teďka ještě zeptala, ale na průšvih vás, jako když jste byl malý žáček, jaký jste byl student?
2: Já jsem byl, oni mi to nikdo nevěří, protože já už jsem teď takový celkem, jako řekl bych, docela jako extravagantní člověk, nevadí mi takhle jako mluvit na veřejnosti, ale jako já jsem byl hodně uzavřené dítě, ale tak nějak jako zhruba kolem té dvacítky jsem se tak trošku jako otevřel a už to šlo. No.
0: Rozletěl.
2: Takže já jsem byl opravdu hrozně hodný a kohokoliv byste se jako na to zeptali, já jsem tady chodil na základní školu Alberta Kučer, která je tady vzdušnou čarou možná 2 kilometry, tak kdybyste se tam ještě zeptali nějakých učitelů, jestli si mě tam teda vůbec někdo pamatuje, tak by to určitě potvrdili. Hmm.
0: No, to já ve druhé třídě už jsem někomu rozbil hlavu, ale to bylo úplně.
1: A taky jsi měl 10 teček za jeden den. Vidíš, tak to my s panem ředitelem máme stejně, my jsme byli hodné děti a teď si to vybíráme.
0: Hele, super, díky za rozhovor, ať se daří vám i vaší škole.
2: Já moc krát děkuji za pozvání a díky, že jste si našli čas vysílat tady živě, díky.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikem.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
5: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikem.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
8: Kontaktujte pulari.cz.
9: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

0: spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Mr. Know It All.
1: Tady taky Marek a Michaela, vaše rychlá rota. Stále vysíláme živě ze základní školy Františka Formana. Nejsme tady sami, my jsme si pozvali, krom toho, že už jsem tady ochutnala výborný domácí hřízek.
0: Ježišmarja.
1: A počkej, ještě co jsem to měla, nějaký dezertík. Tak ano, teď jsme si tady pozvali paní učitelku Petru. Krásné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Ne, pojďte blíž.
1: To vám neprojde, musíte se úplně natulit na mě. A jestli si myslíte, tady, že když budete dál, že vás nepůjde slyšet, tak to není pravda. Pojďte ještě úplně blízko a krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
0: No konečně, to je přesně ono. No. Nemáme třetí sluchátka, ona se neslyší a možná to je taky dobře. No.
2: Možná.
0: Co jste tady mávala kolem sebe? Vás ti žáci jako nějak chtěli napadnout? Nebo?
2: Napadnout to ne, povzbudit právě.
0: Povzbudit.
2: To je něco jiného, když tady mluvím před tisíce lidí. Tisíce miliony lidí. Já nevím.
1: Tak tisíc lidí by tady možná být mohlo. Aspoň Marika to také říkala, že tisíc se nás tady naskládá. Paní učitelko Petro, co učíte?
2: Tak já učím tělesnou výchovu angličtinu.
0: A co z toho je těžší?
2: Angličtina určitě na přípravu. Tělocvik, tak když člověk žije sportem od mala, tak ten tělocvik je jednoduchý.
0: No, ale myslíte si, že dnešní děti žijí sportem? A nebo žijí tabletem a televizí?
2: Žijí sportem poněkud méně, ale proto jsme tady my, abychom je naučili mít pohyb rádi.
1: Co fičí? Jako my jsme kdysi museli šplhat po laně, po tyči, spálené nohy, skákali přes kozu. Je teďka nějaký nový trend, který se zavádí v tělocviku?
2: Vyloženě nový trend, ne, já si myslím, že úplně stejně jak kdysi, tak fičí dneska vybíjena. To mají ty děcka prostě
0: vybíjena
2: nejradši.
0: Super.
2: Vybíjena, za mě taky výborný.
0: Ale a volejbal hrajete?
2: Volejbal hrajeme.
0: A nebo českou plácanou? Ano, českou plácanou.
2: I přehazovanou u menší, u mladších ročníků, u starších ročníků to máme volejbal. Jo, ale pořád se skáče přes kozu, dělají se kotouly, to se nebojte.
0: Švédská bedna, všechno?
2: Samozřejmě.
0: Si pamatuju, jak jsem nechal nohy na švédské bedně, dopadnul jsem na ruce, tak jsem se celý zlomil.
2: No, to se stává.
1: Ale Maro, to bylo jo, hodně dávno.
0: No, to bylo, no, ale bolí to pořád. Jako.
1: Pořád si na to vzpomínáš, jo?
0: No, protože někdy musíš ty záda tak protáhnout a cítíš, jak to tam křupne uprostřed té páteře, víš?
1: Tak ale žiješ a chodíš, takže myslím, že ten tělocvik si krásně přežil.
0: Ještě chvilku, jo.
1: Paní učitelko, mě by taky ještě zajímalo, je to stále rozdělené holky, kluci ty tělocviky od vyššího stupně, vedete i kluky, i holky, nebo jak to je podělené?
2: Na vyšším stupni to máme rozděleno a na nižším jsou spolu. Ale já učím tělocviky do páté třídy teď momentálně, příští rok teda taky myslím, že budu mít pátou třídu taky na tělocvik, ale potom se to dělí a plus ještě mají sportovky v devítce, v osmičce, jednou za dva týdny.
0: A tu angličtinu učíte na spodní škole nebo na horní škole? Myslím tím jako na spodním stupni nebo na horním stupni? A dělejte si ze mě legraci tady v Líbě babi jenom.
2: Na obou. Na obou, ale teď více na nižším, bych řekla. Hmm?
1: To, že je paní učitelka tělocviku, je vidět, protože má na noze samé modřiny, jestli jsi všiml.
0: Já jsem si všiml, no.
1: Všiml jsi, že ty jsi zdíval mnohem, kdo nemá kraťasy.
0: Kdyby měla ještě víc těch modřin, tak bych typnul, že hraje hokej.
2: Ale to je jenom mou nešikovností. Tělocviku se mi to nestává.
0: Jak dlouho učíte na téhle škole?
2: Jsem tady od září, jsem tady nově chvilinku.
0: To, nová raketa.
1: Nová raketa zůstává i příští rok nejspíš, je to tak?
2: Je to tak, teda doufám, že se nic nezmění. Zatím mi bylo jenom oznámeno, že se mnou počítá, tak doufám, že tomu bude.
0: A co pan ředitel, jako je v kurzu, není v kurzu, máte ho rádi, nemáte ho rádi?
2: Je mega, je báječný, jako
0: zvládá to, jo?
2: Moje krevní skupina zvládá všechno, děcka ho milujou, pedagogové ho milují, fakt jako bomba.
0: No, tak super.
1: Já myslím, že byste si teďka toto odpoledne mohla krásně užít. My vám děkujeme za rozhovor, paní učitelko Petro, a samozřejmě vydržte co nejdéle na této škole.
0: Mějte se fajn a hezké odpoledne.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
3: Rychlá rota. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jo, tak to byl track, který se jmenuje Madán a ukradl ho Jonas Blue, no tak co ono.
1: A nám už teďka vysílání kradou tady dva kluci. My vás zdravíme ještě jednou krásné odpoledne ze základní školy Františka Formana, kde vysíláme živě, protože tady se slaví 30 let. A máme tady dva borce, kteří tady přišli na rozhovor a já vůbec nevím jejich jména ani z jaké jsou třídy. Tak kluci, pojďte se nám představit.
2: Dobrý den, jmenuji se David Šafránek a jsem za 4. C.
0: Perfektní, tak máme Davida.
3: Dobrý den, já jsem Sebastian Piontek a jsem ze 4. C taky.
0: Sebastian, oba dva jsou ze 4. C.
1: To jste spolužáci tím pádem.
2: Ano.
1: Kluci, jakou máte radost, že jste na této škole? Jak ji máte rádi? Řekněte popravdě.
2: Opravdu hodně, je to fakt skvělá škola.
3: Tady na téhle škole budu dlouho, protože ji miluju a chtěl bych tady dlouho být.
0: Počkej, jak to myslíš dlouho, jako že schválně propadneš, aby si zopakoval nějakou třídu, to snad ne.
1: Ne, to ne, on to myslí tak, že do té devítky tady zůstane, že ji nebude měnit, že jo?
3: To se ještě uvidí.
1: Kluci, jaký předmět máte nejradši?
2: Češtinu.
0: Fakt?
3: Tělocvik.
0: Super.
1: No tak to slyšíme velmi rádi, že se děti rádi líbou.
0: A nějaké zahraniční jazyky? Taky už studujete nebo ne? Nebo musíte,
1: máte
0: nemusíte?
1: Angličtinu nebo ne?
2: Ano, máme angličtinu, ale to nám moc nejde.
1: Nevadí, to půjde potom časem. Vy jste tady kluci dneska vystupovali na tom pódiu nebo ne?
2: Ano.
3: Ano. My jsme dneska vystupovali.
1: A co jste měli za vystoupení?
3: My jsme měli vystoupení písničku na 30 let školy naší.
2: Ano.
1: A kdo to vymýšlel?
2: AI,
1: jo, to byla tahle, jak se tady slavili a skákali, já jsem to viděla. No to bylo úplně akční a super.
0: Ale já myslím, že to stačí, kluci, moc krát děkujeme.
1: Já bych teda od vás chtěla poslední věc a to nějaký vzkaz této vaší škole.
0: To jo,
1: máte
0: to
1: nějaký
0: bylo,
1: vzkaz?
0: To by bylo hezké.
2: Jste skvělá škola. Jste výborná škola.
1: Tak jo, tak, no, tak kluci, perfektní. Moc krát děkuji, můžete si odpoledne.
0: Mějte se fajn, čau.
1: Ahoj.
2: Děkujeme, nashledanou.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
7: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
11: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

Rádio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.

0: My už jsme si tady ukradli naši, konečně, naši Mariku a já doufám, že ta naše Marika bude taky pěkně hovorit po slovensky, hej?
1: No presne tak, samozrejme, po slovensky, ako inak, v Čechách najlepší po slovensky.
2: Tak, ja ti musím říct jednu věc, prosím tě, vůbec se toho mikrofonu neboj a poď na něj blíž. My
1: takže
2: tady nejsme v
1: televize,
2: ano, tak
1: samozrejme,
2: do 5
1: tak
2: centimetrů, nejsme z televize znova, ani z jiné další soukromé televize, kde oni si to drží vždycky na prsou a jsou strašně frajeři, jenomže to není live. Kdyby to bylo live, tak by jim nerozuměl už vůbec nikdo.
0: No a Maričko, a Marek si u toho vždycky velmi rád něco představuje. A ty jsi tady dlouho neseděla s ním, víš, v té jedničce.
1: Víš čo, ale on strašně frajer je, on má přitom svůj mikrofon, že a my se musíme o ten jeden dělit dve, chápeš to?
2: Ano,
1: chápeš to?
2: Ale
0: a to je vaše, to, co se mu líbí, víš?
2: Moje šířka a vaše dvě šířky, jo, vaše tělní šířky jsou dohromady moje tělní šířka. Kdybyste si jedna z vás sedla ke mně, tak zaprvé bychom si ty...
0: Nedívej se, on teďka, on se úplně orostil, Mariko, tomu nedělej.
1: Milí posluchači, já jsem si teda chtěla sadnout k němu, ale on se normálně úplně zarazil. On se úplně zarazil teda, jako.
0: No má vysadil důlek teďka do té sedačky. Pane Bože, prosím tě, je horko, já potřebuju s ním dovysílat, ať nemá infarkt, jo? Nedělej už to.
2: Prosím tě, nedramatizuj to. Já se tě musím zeptat, jo, jaké to je přepínat z češtiny na slovenštinu? Jak to máš v hlavě?
1: Je to super, já slovenčinu milujem, jsem strašně ráda, že na Frši můžem slovensky vysílat, ale ako jinak v práci rozprávám česky. Takže je to pro mě úplně topka. A vzpomením si na pivku, kterým kedy si povedal, nemotaj to dohromady, buď to rozprávaj slovensky, alebo rozprávaj česky. A já to motám, ale motám to stále.
2: Ale to
0: už bude
2: nevádí
0: na věky věku.
2: Zní to úžasně. A já se tě zeptám ještě právě k tomu, jak se ti mluví líp, čím? Jako tím rodným jazykem, anebo tím českým?
1: No, lepší se mi rozpráva slovensky, protože slovensky jsem taká papola nevymáchaná, že?
2: Ale to je v pořádku.
1: V češtině jsem taká distingovaná. V slovenčině nemusím.
2: To je super.
1: Jsem taky huron, fajný.
2: Dobře, pojďme tady k téhleté škole. Jak dlouho tady působíš a co tady děláš vůbec?
1: Tak, na této škole učím čtvrtým rokem a učím první stupeň, takže maličké děti úplně. A je to fajn,
2: takže,
1: mám krásné děti.
2: Tam ještě všetko, tam se ještě neřeší všetko. Aprobace nějaká, tam je to prostě všechno.
1: Úplně všechno, češtinu, matiku, prvouku, tělocvik, výtva, úplně všechno.
2: A prosím tě, ty přiblblé množiny, co my jsme měli v 80. letech, to ještě funguje?
1: Pozor, množiny už nejsou. Nejsou.
0: To je dobře, protože kdyby se z nás na něco zeptala, radši se nás neptá. Já myslím, že my s Markem bychom potřebovali dohnat celý první stupeň znovu. Jako.
2: No, já myslím, že všechny.
1: No pozor, hlavně vy se nepýtajte na nič mě, lebo tak to by bylo velké, to by bylo fakt velké.
0: Myslíš, že máš jako před prázdninami už vypnutý mozek, tak jsi to chtěla říct?
1: Já ho mám, priatelia, úplně, ale úplně zavarený. Ale v tom dobrom slova zmysle.
2: Takže těšíme se na prázdniny.
0: Mariko, jak dlouho jste tohle trénovali, prosím tě? Pan ředitel mluvil něco, že jste to spáchali už v zimě, ale jak dlouho jste to s těma dětskama trénovali? Jujda, mamku, to byl dlouhý program.
1: No, my jsme vlastně, každá paní učitelka trénovala za svou triedu sama, takže já si myslím 3-4 měsíce určitě. A tak postupně, lebo keď učíme, tak nie je úplně čas na to, aby jsme si len tak zajuchali, že zatancovali. Takže jsme to lepili tělocvikom, hudobnou výchovou, výtvarnou výchovou, ale já si myslím, že to stálo za to.
2: Ne, vypadalo to úplně super a hlavně bylo vidět, že ty děti to bavilo. Akorát si myslím, že ta osmička, devítka, ta prostě ta jako ne, že ti to bojkotujou, to je klasika.
0: Sim tě trapas, chápej, ne? Jako, ty bys tam šel v devítce.
2: Ne, já jsem zapaloval lampiony na lampionovým pruhu.
1: No je pravda, že nám dali košom. Čo si budeme hovorit, no, ještě radši na tě stanoviště.
0: Já jsem se chtěla ještě teďka zvedat. Počkej, ty říkáš o baloncích a přáních. Jaká přání v těch baloncích budete vypouštět?

0: Tak, čo sa týkalo tých prianí, tak tam tie boli úplne nádherné, nech škola ešte dlho stojí a ďalších 100 rokov, aby bola zdravá, šťastná, ale jedno prianie bolo naprosto fantastické a to bolo prianie, aby tá škola mala ešte o 2 mesiace dlhšie prázdniny.
1: Aha.
0: No ale pozor, deti sa teda tešili, ale keby ste videli tváre rodičov.
1: Jasne.
0: No tam sa to ako keby vôbec nezišlo s tým, čo malo. No,
1: no jasne, pretože babičky a dedečkové už nechtiejí hlídať. Teď kdo to má platiť, ty příměstské prázdniny nebo ty tábory vlastne a tak. No.
0: Presne tak, presne tak. A ja im absolútne rozumiem.
1: A myslím, že to uzavřem.
2: Počkej,
1: výborný rozhovor.
0: Já bych chtěla... Nic neuzatváraj.
2: Ne, přesně tak, co by tady ty nás už vyháníš. Tady my jsme se konečně s Marikou dostali tady ke slovu. Jo, ty
0: a
2: už bys nás
0: vyhnal o mikrofon a nič.
2: A nič.
1: Holky, pak přijde v pondělí porada, přijde Monika a řekne, vy jste měli 6-minutový rozhovor.
2: No a co?
0: Je, tak počkej, tak dobre. Prepáč, Monika, my to teraz musíme uzatvoriť, lebo my už ideme přes čas, ako by sa povedal v Čechách.
2: Moniko, víš, ale je to strašně důležité. Já bych ti chtěla říct, že nám tady vznikají nové generace moderátorů. Mariko, ty to nevíš, ale my jsme tady měli 2 čtvrťáky.
1: Ze čtvrtáce?
2: A normálně jako dobrý,
1: no,
2: dobrý.
1: 2 kluky a mluvili tady s námi, se bavili.
0: Ale
1: a
0: to je úžasné, to je úžasné.
1: To je super, že se nestyděli a tak. Že tam není ten syndrom toho červeného světla a fakt jako byli příjemní, no. Jsem říkal kluci, jako jestli budete mluvit prostě, tak 1000 pokuta, jo, rozumíš?
2: No dobrý, ale dobrý byl. Já jsem se toho taky bála, že to jako zkusí. Trošku jsem jim jako fandila, jestli do toho půjdu, ale ne.
1: Je super, že s tebou poprvé vysílám naživo, i když ty jsi v éteru už několik desítek let. Ale jako je to super. Moc krát díky za rozhovor.
0: Nie vůbec žád, čo, a strašně se těším zase jako jinak v škandále.
1: Jasně.
0: Počujeme se.
1: Určitě. Ahoj, ahoj.
0: Ahoj.
3: Osm, 6 a 103, 6.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Modern You Know, tohle to byl Axwell a taky Ingrosso a pomaličku už se mi chce říct starý dádý dá, a to je vše, přátelé, protože my jdeme do finále s tímhletím naším živým vysíláním dnes ze základní školy
1: Františka Formana.
0: Už jsem chtěl říct Miloše Formana.
1: Tenhle program se blíží dneska ke konci, respektive náš vysílací, protože po nás už živý. Bude teďka, ano, po nás už teďka bude Alešek Bruna,
0: mrtvý.
1: Ale tady doufujeme, že živí. Tady ještě bude pokračovat party.
0: Určitě, oni kuchařem, to tady mají čověče. Až do 18 hodin. Honza Kuchař tady přijel dělat disjokej, rozumíš?
1: Je no to nás já málo, jako rozumím.
0: Je třeba dalšího tady.
1: Naprosto, já jsem ráda, že jsme vyspovídali jak děti, tak paní učitelky, tak pana ředitele.
0: I ty děti, co se přišli zeptat, jestli můžou jít na rozhovor.
1: Ty byli velmi odvážní, dali to. Já jsem ráda, že roste nová generace odvážných lidí. A vlastně zítra se slyšíme ze studia.
0: Jasně.
1: Zase jako nuda, no.
0: Tak po 17. hodině Aleš Bruna se svým Freshmixem a mějte se krásně. Hezký zbytek dne vám přeje Marek.
1: A Michaela.
0: Čau, čau. Fresh, fresh,
2: fresh, fresh. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh, fresh, fresh.

0: apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Letní rande. Stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Tak hezké úterní odpoledne, jste na Fresh in the Mix. Startujeme dnešní dvouhodinovku. Na první jako vždy na mém a frešánském Facebooku, tady myslím playlist a odkaz ke znovuposlechům. A teď už Charlie XCS. Její aktuální věc se jmenuje Spring Summer 26. Hezký poslech.

Ptá se taky na Netflixu, jako já, sledy před nedávnem seriál o tom, jak se tvoří chlapecká kapela. Bylo to teda hodně zajímavé. Tady jsou, už jsou venku, už vytvořili hity, teda zatím ne moc velké. Ten třetí se jmenuje Infinity, nazvali je December 10.

přidám v rámci útrka taky švédskou Tovlo. Pátek vydala novinku I'm Two Girl Rights. Or is it you I taste?

Přidám také americkou zpěvačku, skladatelku, hrčku, režisérku, která se říká Lesbian Jesus, tedy Hayley Kiyoko. Je velice aktivní na sítích. Tady jsou její červené bikiny, Red Bikini.

Relaxte na Fresh and the Mix v rámci útorka ještě jedna písnička s japonskými a lehce sexuálními motivy. Origami. To je novinka od Keshi. Opěvující sexuální svobodu. A taky Japonsko.

Dokonce vyhlásila takovou speciální challenge, aby lidi dopisovali další sloku písničky. Tak nevím, jestli nakonec nějakou tu sloku použila. V té finální verzi.

jsme procipali Japonsko a sex, teď procipeme jogu. Janelle Monáe s písničkou vstoupila do hitparády. Loni se ještě toulala po TikToku a dostala ji tak vysoko a tak ve známost, že v současné době lítá hitparádami.

Tuhle tu písničku znáte z našeho denního playlistu. Okamžitě jsme ji tam zařadili. Britská zpěvačka chystá třetí album. Bude se jmenovat Rebecca. A tohle to je první single z něj. Becky Hill je zpátky. More, more, more. A nebude to tak slavné jako Afterglow s Markem Wilkinsonem. Ale potenci to má.

Fresh Mix. Fresh Mix. Kanačí Loud Luxury se Zoharou. Svou do Coloreda. Aspoň takhle nazvali svou aktuální písničku.

roce 2021 měl obrovský hit, který ho proslavil a dostal na špici. Until I Found You. Tak, Stephen Sanchez je zpátky. Chuck the Money.

Tak se na Fresh in the Mix v rámci útorka se vždycky tu první hodinku snažíme proběhnout hit parády a kluby celého světa. Podívat se na nové věci, které spatřily světlo světa. Tohle to je druhý single z třetího alba Olivie Rodrigo. Album se jmenuje Simply Set for a Girl So in Love a písnička The Cure. Určitě mrkněte na videoklip téhleté velice zajímavé věci, která okamžitě vystřelila do hitparád. Taková baladická, propracovaná, chytrá. A mě teda dost těžká. Ale hit to je.

reakce, poznali jste? No jo, Ariana Grande je zpátky. Chystá 8. album. Bude se na Petal. A tady je Hate That I Made. První single. Napsala si ho sama. A vy jste na freshi, in the mix.

Tak připomínám kompletní playlist této první úterní hodinky vždy můj a fršácký Facebook. Můžete si znovu mix poslechnout s těmi novinkami z klubu a hitparád celého světa. Na chviličku pokračujeme, do mix dáme třeba Getu s Bebe Rexou nebo švýcarského DJ Antoana. Za chviličku jsem zpátky in the mix. Naše tři frekvence, aplikace a DAB+. Jsme fresh!

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
6: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Move.

jsme zpátky. Já a nová muzika. Na Fresh in the Mix. La Sarafim. Pompala. Korejsko-japonská kapela startuje tu další část dnešního úterního mixování. A je tam makarena slyšet. Slyšíte to také? Lehké vykrádání. Dnesky poslech.

Americký rapper Bnyx má konečně celý album. Vyšlo mu teď v dubnu. A na něm je o hodně spolupráci s Quavem, bývalým členem kapely Migos. Hancho Step se jmenuje písnička, která atakovala americkou hitparádu. Jako Quavo je nepřehlédnutelný svým repíkem.

pokud jste fanoušky irského Niala Horana, bývalého člena kapely One Direction, tak pozor, už teď pátek mu vychází nové album. Dinner Party se jmenuje. Taky bude kousek tady v Krakově na podzim. Tohle to je jeho nový single End of Era, vzpomíná na něm na zesnulého spolubráče Liama Payna.

čase, kdy do Ostravy jezdil jak tobu. Švýcarský DJ Antoine, tedy Antoine Konrad. I'll never stop the party. Tonight I'm going out and lose my. Samozřejmě největší pecka se hraje dodnes z roku 2011. Welcome to Saint-Tropez. Tady je Never Stop the Party. Třeba návrat. Tak je hodně strašená. Dodnes hraju This Time z roku 2007. Neuvěřitelný 20 let zpátky. Tak, a my už při úterku jedeme znovu tanečno.

0: Švédská kráska Zara Larsson stála na pódiu, snad už jako dítě v různých švédských soutěžích, hudebních soutěžích. A pak v roce 2015 vyšla tato skvělá věc Lush Life a vystřelila ji do show businessu. A teď se vrátila zpátky díky tomu, že zatancovala na koncertním turné s nějakým fanouškem a video se stalo virálním a znovu je to jen. Tady je nová taneční verze. A vy jste na Fresh in the Mix.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.

Francouzský DJ a producent Eagle chystá své první debutové album. Na něm bude i tato skvělá věc Moving to the Sun. Udělal s Ultranate, tedy se slavnou zpěvačkou z minulosti. Bude na něm samozřejmě spousta předělávek, které má na svědomí.

albánská Beberexa. Pardon, teď už je to americká hvězdička. A taky francouzský David Guetta. Ale jo, dělají si to vzájemně, tedy myslím spolupracují. Tohle to vydali teď.

Tak, tlačíme to do finále, připomínám kompletní playlist můj a frešácký Facebook. Tam najdete odkaz, kde si to můžete znovu poslechnout a užívat tenhle ten mix novinek. A za chviličku dáme při úterku trošku staré muziky, abychom to vykompenzovali. Aby to pro vás nebylo příliš těžké. Fresh Mix.

Tak a finále ve znamení Steva ze Stranger Things. Tedy Joa Carryho. End of Beginning. Písnička je pořád v hitparádě, tady je speciální taneční remix.

Chviličku vlítneme do staré muziky, vlítneme dokonce do osmdesátek, nebo budu se snažit nabízet New Romantic Electronic. Samozřejmě velké hity z té doby, které notoricky dobře znáte. Tak doufám, že budete chtít být u toho, za chviličku jsem zpátky in the mix.

0: Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

Fresh Radio. So we did it for colors, and we did it for streets, and we did it for people. Tak jsem zpátky, sliboval jsem starou muziku, legendární, kultovní muziku 80. let. Tady jsou průlomový Depeche Mode, People Are People. S touhletou písničkou to definitivně zlomili a stali se slavnými. Hezký poslech.

Hlavně jsem za něma musel až do Londýna. Human League, Love Action. Ale jo, většinu těch kapel, které si dneska dáváme v rámci vzpomínání, jsem viděl naživo. Naštěstí.

Tohle tady první single, co jsem od nich slyšel a co mě zaujal úplně neuvěřitelným způsobem. Annie Lennox, Dave Stewart, Eurythmics, Love is a Stranger. Bohužel zrovna tahle kapela už nejezdí v původní sestavě, bez Annie to prostě není ono, bohužel. Dave Stewart má novou zpěvačku a... Ne, to prostě nedám, sorry.

Ale ta je kultovní z 80. Enola Gay, takhle se jmenovalo letadlo, co zhodilo bombu atomovou na Hirošimu. Orchestra Man Over in the Dark.

Pozor, na tuto kapelu se chystám letos. Ale jezdí už jenom Anglii, tedy Británii, ostrově a tamto okolí. Spandau Ballet. Všichni známe takové ty pomalé, tklivé věci, co je proslavili, třeba Tzu, ale uměli to i našlápnout. Třeba to letos vyjde.

0: Tak doufám, že příjemné vzpomínání. To byly osmdesátky, elektronické osmdesátky, New Romantic. Za chviličku jsem zpátky, na mix ještě se nám tam něco vleze.
1: Fresh Radio. Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
5: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte polary.cz.
6: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
7: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle. Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
2: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Stegosaura!
10: Vteřinku, jenom něco pošlu.
9: On chodí, jde k nám.
10: Jo, už to skoro mám.
9: Je, ty seš ale roztomilej.
10: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
11: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: Tak ve finále ještě troška taneční muziky současnosti. Madonna. Dobrá, proložím to i nějakou starou jedovatou. Aha. Hezký poslech.
1: Fresh Radio. Radio.

Kanadský Drejtek chtěl vydat 3 alba najednou, je v tom trošku zmatek. Všech našla samozřejmě do hitparády a singly z něj taky, nebo z nich. Jedna z písniček, které se drží nejvýše z těch 3 alb po vydání. Tady je kanadský Drake.

Drakově si opět skvělé. Takové typické drakeovské, bych řekl. Je tam spousta featuringů. Takže jsem samozřejmě neměl šanci ty tři alba si naposlouchat. Vůbec nevím, jestli se k tomu dostanu. Ne, tři alba najednou vydat. Velice zvláštní.

Tak jsme ve finále zase zítra po 17. In the mix. Přidám ještě jednu klasiku, britskou klasiku. 808 Stada, jejich Pacific, nádhernou instrumentálku z 90. A zítra po 17. to znovu rozjedeme In the mix.

0: Fresh Radio. Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: only prescription. It's more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Zažij!

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Fresh Radio.

jste se dočkali po dlouhých 2 letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: ráno. Už nejde znovu ráno. Už nejde znovu ráno.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
2: Oh, I leave quite an impression.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

0: Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.